0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti. Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuji za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný. Tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept, a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho, nebo z toho nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno, na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu. Vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, ano, ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hle.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Takže zmísit teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to tečko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě tohle jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál, už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový dezert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle
1: než on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál Malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam dosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vysloveně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané 3 úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro 3 soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostaly na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat.
1: My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
2: Dobrý den.
1: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
2: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále do týkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
1: Takže opticky zvětšuje i velikost.
2: Opticky zvětšuje velikost z parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů, konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archivy říkáme průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničilo.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné stráně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s ní. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístily jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemie.

0: Jde mi ať už mořové, ať už hladomorů, v menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichl?
0: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichl a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v Sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. Totéž vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití těch dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla koníírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka přestavěl, dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

My už jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelné.

0: Neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být sehnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, či bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty židovské architektury zachovali, včetně té synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musím vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jelavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme, jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro, jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typická?
2: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená napřed hůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relik těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný, to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak by si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc, a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odsvět odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda. Na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO, a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: a dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily. A že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na něj nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a nevždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení, pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět

0: krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Na blízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Pro ty si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší, nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dup.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená, čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace.

0: když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal. Mm-hmm.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože to je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur pro to, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi, tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím se jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální.
2: Tohle musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysajeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už 1000krát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh.

0: na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zrak, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
0: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
0: Moc děkuji za pozvání taky.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo?

ty kytky jsou. Co se tady mohlo

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlovarském kraji se o titul Vesnice roku utká 17 obcí. Náměstí Míru v Plzni se změní v parkové náměstí s kavárnou, dětským hřištěm a lavičkami. Pro firmy jsou často jako brigádníci vhodnější seniori než studenti. A dnes čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 17 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Hana Zubková. Do soutěže Vesnice roku 2026 se letos přihlásilo v Karlovarském kraji 17 obcí. Na začátku června je navštíví 12členná hodnotitelská komise, která pak rozhodne o vítězi krajského kola a taky udělí ocenění ostatním obcím v různých tematických oblastech. Vítězná obec obdrží zlatou stuhu a dar ve výši 300 000 korun. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Dalších 300 000 korun získá na přípravu slavnosti a reprezentaci kraje v celostátním kole. Držitele dalších stuh, jako jsou modrá, bílá, zelená a oranžová, obdrží od Karlovarského kraje dar ve výši 100 000 korun. Další ocenění formou dotací obdrží držitele stuh od garantů, jimiž jsou příslušná ministerstva.
2: V celostátním kole se vítězové krajských kol utkají v září. Plzeň rozhodla o budoucí podobě náměstí Míru. Zastupitelé schválili výsledky architektonické soutěže, ve které se sešlo 12 návrhů. Podle vedení města porota vybrala řešení týmu architektů v čele s Ferdinandem Lefflerem, podle kterého se z plochy stane parkové náměstí. Jeho budoucí podobu přiblížil první náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů.
4: Ten velký asfalt se zmenší, stane se z toho taková kruhová plocha, bude tam vybudována kavárna, vedle ní hřiště, vodní prvky, tak aby tam vzniklo takové zázemí, řekněme, pro rodiče s dětmi. A zase v té druhé části bude klidovější zóna a ten původní starý pomník, který tam je, tam zůstane, jenom před ním bude travnatá plocha.
2: Město teď vyzve vítěze architektonické soutěže ke zpracování projektové dokumentace. S přestavbou náměstí se počítá v příštích letech. Stát by měla nejvýš 100 milionů korun. Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají zejména práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavbách. Českému rozhlasu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
5: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní, to znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
2: Uhynulá velryba nalezená u břehů dánského ostrova Anholt je keporkak přezdívaný Timmy. Potvrdili to německé a dánské úřady. Na těle kytovce se podle nich našlo zařízení, které mělo sledovat jeho pohyb. Timmy uvázl na mělčině u severoněmeckých břehů poprvé 23. března. Soukromí dárci zasponzorovali jeho záchranu poté, co úřady veškeré pokusy vzdali. Část expertů považovala naděje na přežití velryby od začátku za malé.
1: Sport.
2: Fotbalistky Sparty zvítězily na hřišti Slavie 2-0 a jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší soutěže.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte polojasno, ráno i skoro jasno. Během dne se bude vyvíjet krupovitá oblačnost a bude přechodně až oblačno s možností lokálních přehánek. Především na horách. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: zprávami v 5 hodin ráno s Hankou Zubkovou jsme odstartovali to dnešní hraní vysílání. Tohle je nedělní 17. květnové a provede vás jím Radim Jehlík. Přeju vám krásné ráno a příjemné vstávání. 5 000 lidí podepsalo petici proti povolení celoročního lovu z parkaté zvěře mladší 2 let. Podle myslivců je vyhláška neetická. Zemědělci ale tvrdí, že pomůže s regulací přemnožené zvěře. Proč o tom mluvím? Podrobnosti přineseme totiž za pár minut.
1: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: počasí.
1: Dnes čekejte polojasno, ráno i skoro jasno. Během dne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost a bude přechodně až oblačno s možností lokálních přeháněk, především na horách. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty v Karlovarském kraji 14 až 17 stupňů, v Krušných horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou ráno mírně nepříznivé. Přes den budou dobré, aby je zátěž mírná na prvním stupni.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Twin Lakes v nedělním ranním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Myslivci i ochránci přírody usilují o úpravu vyhlášky umožňující celoroční lov spárkaté zvěře do 2 let věku, tedy i březích srnek nebo laní. Petici za její zrušení podepsalo už 5 000 lidí. Novelu naopak hájí zemědělci a vlastníci lesů. Podle nich pomáhá při regulaci přemnožené zvěře.
1: Myslím si, že to je neetické. Zcela určitě lze najít jiné způsoby redukce zvěře, než redukovat zvěř plnou březí.
2: S prodloužením doby lovu spárkaté zvěře nesouhlasí předseda výrobně obchodního družstva v Lidmovicích na Strakonicku a myslivec Lukáš Scherer.
1: Zcela určitě je třeba dělat kvalitní průběrný odlov, zcela určitě je třeba ulovit 100% jarního přírůstku.
2: Vyhlášku, která platí až do roku 2030, obhajuje Ministerstvo zemědělství. Jeho mluvčí Vojtěch Bílý k tomu dodal.
3: Primárním záměrem pro rozšíření doby lovu bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku, nikoli bezhlavý lov březích samic. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu a věnovali maximální úsilí lovu ve fyziologicky vhodném období. V mnoha honitbách se i díky tomuto nástroji snížil počet stavů zvěře a tím se minimalizovaly škody zvěří.
2: Proti rozhodnutí se postavil taky spolek Stop sečení srnčat. Jeho předsedkyně vysvětluje proč.
4: Těžko někdo na dálku rozezná přesný věk samiček, které jsou v jarním období samozřejmě březí. Z tohoto důvodu jsme vydali petici, na které máme aktuálně zhruba 5 000 podpisů v online a papírové formě.
2: Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda na to reagoval.
5: Zastáváme názor, že pokud nelze rozeznat věk ulovené zvěře, tak zkrátka střílet nebudeme. Vycházíme z předpokladu, že ta možnost není povinností a díky tomu jsme připraveni tento nástroj využívat, řekněme, s tím morálním apelem, abychom skutečně lovili jenom to, co vyhláška dovoluje.
2: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašená, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Chebu začne letos oprava sportovního areálu Lokomotiva. Město za všechny práce zaplatí asi 400 milionů korun. Kvůli vysoké částce proto rekonstrukci rozdělí do několika etap. Součástí oprav je taky výstavba tréninkové haly. Do soutěže Vesnice roku 2026 se letos přihlásilo v Karlovarském kraji 17 obcí. Na začátku června je navštíví 12členná hodnotitelská komise, která pak rozhodne o vítězi krajského kola a taky udělí ocenění ostatním obcím v různých tematických oblastech. Vítězná obec obdrží zlatou stuhu a dar ve výši 300 000 korun. U základní a střední školy v ulici Závodu Míru v Karlových Varech Staré Roli vznikne víceúčelové hřiště. Postaví ho Karlovarský kraj za více než 14 milionů korun. Práce začnou a zřejmě i skončí letos. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Včera o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu. Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Haddad je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila i izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza. Dánský cyklista Jonas Vingegaard ovládl horský dojezd v sedmé etapě Gira d'Italia. Růžový dres lídra uhájil Portugalec Alfonso Eulalio. Nejlepším z Čechů byl 11. Jan Hirt, který je v celkovém pořadí o jednu pozici níž. A dnes čekejte polojasno, přechodně až oblačno, teploty do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: počasí.
1: Dnes čekejte polojasno, ráno je skoro jasno, během dne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost a bude přechodně až oblačno s možností lokálních přeháněk, především na horách. Večer pak ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty v Karlovarském kraji 14 až 17 stupňů, v Krušných horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Já miluju teda příběhy ze života, protože to si nevymyslíte, to prostě napíše jenom život. A to mi vyprávěl malíř Komárek, že se po, já nevím, jak se scházejí lidi po 10 letech po maturitě a 20 a pak už 40 letech, tak takhle se sešel se svými spolužáky u takového rybníka a teď dováděli jako za mlada. Potápěli se a strkali do sebe a to. A jak tak dováděli, tak jeden najednou povídá, Ježišmarja, kluci, mně se ztratili zuby. Vypadla mu protéza prostě. No tak z kamarádství ty kluci se potápěli a na to dno šáhali a jednoho to otrávilo. Tak si vyndal pod vodou svoje a povídá tomu, co měl ty zuby pryč. Já je našel. On ty zuby vzal, kouknul se na ně, zahodil, já pá, ty nejsou moje.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Za opravu areálu Lokomotiva zaplatí CHEP 400 milionů korun. Práce rozdělí do etap. Festival ZUŠ Open pořádá zítra v Břevnovském klášteře v Praze umělecký maraton. Některé budovy v Česku se dnes rozsvítí červeně. Při příležitosti Mezinárodního dne AIDS si připomenou oběti této nemoci. A čekejte polojasno, přechodně oblačno, teploty do 17 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková.

0: Chebu začne letos oprava sportovního areálu Lokomotiva. Město za všechny práce zaplatí asi 400 milionů korun. Kvůli vysoké částce proto rekonstrukci rozdělí do několika etap. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj, úpravy areálu už byly nutné.
1: Tento areál je dlouhodobě dožilý a už byla před časem zbourána tribuna. V současné době například fotbalisti hrajou pouze na umělé trávě a my bychom jim rádi dopřáli toho komfortu živého trávníku. Obecně opravili i ty budovy, které v rámci areálu navazují na ty sportovní potřeby.
0: Součástí oprav je taky výstavba tréninkové haly. Žáci základních uměleckých škol se v rámci festivalu ZUŠ Open představí na uměleckém maratonu v Břevnovském klášteře v Praze. Projekt pod názvem Divadlo žije nabídne možnost nahlédnout do tvorby literárně dramatických oborů škol i do autorské tvorby studentů. Do maratonu se zapojí taky žáci ze základních uměleckých škol z Karlovarského kraje. Pokračuje ředitelka ZUŠky v Habartově Anna Novotná.
2: Bude vystupovat ZUŠ Ostrov, ZUŠ Horní Slavkov a ZUŠ Mariánské Lázně. A nezapomínáme ani na naše tanečníky, kteří zase celý festival ZUŠ Open 1. června zakončí ve Valčtinské zahradě v Senátu.
0: Akce je zítra od 10 hodin v Břevnovském klášteře v Praze a vstup je zdarma. Dnes se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Při příležitosti Mezinárodního dne světla pro AIDS budou svítit na podporu lidem, kteří bojují s onemocněním AIDS. Virem HIV se loni podle Státního zdravotního ústavu nakazilo téměř 300 lidí, tedy asi o 20 víc než loni. Důležitá je prevence a včasné testování, říká předseda České společnosti AIDS Pomoc Jiří Pavlát.
3: Pacient, který svůj HIV status zná a léčí se, tak není pro své okolí nebezpečný. Naopak člověk, který neví, že má virus HIV v těle, tak ho může šířit nevědomky a to je to riziko, které ve společnosti máme.
0: Zájemci se můžou nechat otestovat zdarma a anonymně třeba dnes na běhu Fun Run, který pořádá spolek Prague Pride. Berlínská policie v sobotu zatkla kvůli porušení zákona na propalestinské manifestaci 15 účastníků. Informovala o tom agentura DPA. Průvodu se účastnili přibližně 2000 lidí a doprovázelo je zhruba 700 strážníků. Demonstranti protestovali proti izraelským vojenským akcím v pásmu Gazy a proti válce v Íránu. Zároveň si připomínali výročí tzv. Nakby, kterou Palestinci označují své hromadné vyhánění při vzniku státu Izrael v roce 1948. Manifestace se konaly také ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně. Sport. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Ve skupině překvapivě prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení a nenavázali na úvodní vítězství nad Dánskem. Slovinsku podlehli Češi na světovém šampionátu poprvé v historii. V dalším utkání národní tým nastoupí proti Švédsku. Hrát se bude v pondělí. Počasí. Dnes čekejte polojasno, ráno i skoro jasno, během dne se bude vyvíjet krupovitá oblačnost a bude přechodně až oblačnost s možností lokálních přehánek, především na horách. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Část silnice třetí třídy v úseku Kinžvart-Kladská u Mariánských Lázní je z důvodu stavebních prací zúžená na jeden jízdní pruh.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary i 5 minut po 6. Nabitá powerbanka nestačí. Nový třídílný experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, výpadek vody nebo kolaps běžných služeb. Někteří účastníci si balili konzervy a lahve vody, jiní víno, parfém nebo elektrickou kytaru. Kde se můžete podívat na první díl unikátního dílu a cyklu, řekneme za chvíli.
4: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: čemu říkáme prkenice.
1: Člověk, který láme dřevo.
2: To, že, jako by, že to je jako i prák, jako by. Prák ze dřeva, že to je.
3: Že to je prkno, když skočíš do vody jako šipku. Že někdo má rád prkno a rád ho láme.
4: Šibenice z prkna.
5: Je to prkno od záchoda.
6: Prkenice je oživlý.
7: Že to je prkno?
8: Že na to prkno někdo prdí.

0: počasí.
1: 6:17, to je přesný čas. Společnost vám dělá v neděli ráno víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a na řadě je počasí. Tak jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Na předpovědním pracovišti je Josef Cink, kterému přeju dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: A začněme aktuální situací, jak je v Karlovarském kraji. Teď chvíli po 6:45.
2: Tak dnešní ráno je nejen rozdělené, ale hlavně studené. Ve východní polovině kraje máme jasno, nebo skoro jasno, svítí nám sluníčko, naopak od Sokolova směrem na západ té oblačnosti přibývá a hlavně tedy na krajním západě, tedy na Chebsku, máme většinou oblačno nebo dokonce až skoro zataženo. No a teploty jsou dnes po ránu tedy velmi studené, na většině míst zaznamenáváme přízemní mrazíky, klasické teploty, tedy ty, které se měří ve 2 metrech nad zemí, nám vykazují hodnoty mezi +2 až -1 stupněm, tedy na některých místech mrzne nejenom při zemi, ale tedy v těch 2 metrech nad zemí.
1: A jaká bude neděle? Jakou předpověď nám tedy vlastně pro ten dnešek můžete slíbit a na co se máme připravit?
2: Tak dnes nás čeká počasí s takovým denním vývojem té oblačnosti. Nejméně té oblačnosti bude v dnešním úvodu a na večer. A ještě nějakou chvíli budeme mít tedy počasí jen s minimem oblačnosti na většině území. Během dopoledne se na obloze začne vytvářet opět kupovitá oblačnost, se kterou převáží polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. No a právě v odpoledních hodinách se mohou z této oblačnosti objevit nějaké lokální slabší přehánky, a to především na horách, na ostatním území. Jich dnes už bude výrazně méně, než tomu bylo během včerejšího dne. No a večer se pak tato oblačnost tím denním chodem, denním vývojem bude opět rozpadat a obloha se nám bude vyjasňovat. No a nejvyšší denní teploty, ty vystoupí z těch stávajících studených hodnot odpoledne na 14 až 17 stupňů v 1000 metrech na horách. Tam naměříme hodnoty kolem 9, no a vítr ten bude vát po celý den jen pouze slabý západní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Takovou předpověď počasí slibuje Josef Cink z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Díky za to, příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.

0: se vracím, jsme my.
1: Vstáváte s Českým rozhlasem Karlovy Vary a probouzí vás taky Marek Ztracený. 6.23, to je přesný čas. Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Nový třídílný experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a ode dneška i první díl nabízí YouTubeový kanál Čexperiment.
2: A víš, co si vemu?
3: Určitě nějaký drogy.
4: Nějaký chlast.
2: Tohle je parfémovaná mlha.
5: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
6: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
7: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
5: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
8: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe postavit. Nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
5: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
9: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
5: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
9: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít i vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
10: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
11: Tři dny? Že bych je kolouděl v jídlo.
12: To je věc, která tě může zabít.
5: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary připravují opravy dvou mostů ve Slovenské ulici. V obou případech jde o staré mostní konstrukce na silnici vedoucí k přehradě Březová. Stavební práce se odehrají za provozu. Začít by měly ve druhé polovině července a skončit mají v závěru letošního roku. Bublava na Sokolovsku dokončuje výměnu autobusových zastávek. Nové přístřešky už stojí na třech místech. Práce teď pokračují u posledních dvou. Radnice tak chce zlepšit zázemí pro turisty i místní obyvatele. Jedna zastávka stojí zhruba 350 tisíc korun. Nová budova Městského divadla v Karlových Varech slaví jubileum. Slavnostně otevřena byla poprvé před 140 lety 15. května 1886. Svou činnost zahájilo divadlo operou Figarova svatba. Postavena byla podle návrhu architektů Filnera a Helmera a výzdobu vytvořili mimo jiné bratři Klimtové. Policie při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zjistila skoro 150 přestupků. Informovala o tom na svém webu. Zároveň rozdala pokuty za 164 tisíc korun. Policisté vypátrali taky 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Druhý nejvyšší velitel Islámského státu je po smrti. Abu Bilala al-Minúkího zabili v Nigérii americké síly ve spolupráci s místními ozbrojenými složkami. Americký prezident Donald Trump ho označil za nejaktivnějšího teroristu na světě. Hokejovou reprezentaci nedoplní na světovém šampionátu Lukáš Dostál. Brankář Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou a dnes čekejte skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 181 v úseku Svatava Královské Poříčí na Sokolovsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tady jsou některé tipy na dnešek 17. květen. Na komentovanou prohlídku Šlikovy věže se mohou zájemci vypravit do Jáchymova. Jedna z nejvýraznějších dominant města je dnes k vidění od 10 hodin. Interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech zve na rodinnou neděli s uměním od 10 do 12 hodin a bude probíhat ve výstavních sálech. Výtvarně vzdělávací program pro celou rodinu, inspirovaný probíhající výstavou Voda a znamení. S galerijní edukátorkou Pavlínou Vargovou si malí i větší návštěvníci vytvoří příběh vody ve formě lampionu. A i dnes se na hradě Loket konají Karlovy slavnosti. V rámci oslav 710 let od narození Karla IV. Se ve 12 hodin a 30 minut a taky v 15 hodin budou konat speciální komentované prohlídky s Karlem IV. A Eliškou Přemyslovnou, kteří návštěvníky seznámí s dobou lucemburské slávy a tehdejším životem na Královském hradě.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes v neděli 17. května čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne s tvorbou kupovité oblačnosti bude přechodně až oblačno a v odpoledních hodinách se mohou místy objevit občasné přehánky, především na horách. Večer bude docházet k ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty v Karlovarském kraji 14 až 17 stupňů, v Krušných horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je Den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen dva boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.

0: Mistrovství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Na Chebsku dnes podepíší smlouvu o přeshraniční spolupráci na ochraně přírodní lokality Železná hůrka. Bublava vyměňuje autobusové zastávky. Česká obchodní inspekce zjistila v prosinci porušení zákona u třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. A čekejte skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 17 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Agentura ochrany přírody a krajiny obec Lipová a německý městys Bad Neuenahr-Ahrweiler dnes podepíší smlouvu o spolupráci při ochraně Železné hůrky na Chebsku. Národní přírodní památka leží přímo na česko-německé hranici a patří k nejvýznamnějším vulkanickým místům v regionu Egerland. Součástí bude i společné setkání obyvatel a turistů z obou zemí přímo u památky, říká Jana Rolková ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
5: Budeme mít několik exkurzí s přírodovědcem a s historikem, kdyby jsme si prošli jak území národní přírodní památky, tak pod tím zaniklou obec Bod.

0: den a další exkurze by byla s geologem, který by přímo popovídal o nejmladší sopce, která vlastně v České republice vůbec je.
1: Obec Bublava dokončuje výměnu autobusových zastávek. Nové přístřešky už stojí na třech místech. Práce teď pokračují u posledních dvou. Radnice tak chce zlepšit zázemí pro turisty i místní obyvatele. Jedna zastávka stojí zhruba 350 tisíc korun. Obec platí opravy ze svého rozpočtu. Pokračuje nezávislá starostka Monika Matasová.
2: Jsou připraveny základy a dlažba, teď se na to bude dělat konstrukce dřevěná a děláme to z modřínového dřeva tak, aby to dlouho vydrželo, aby to do naší horské vsi se hodilo a aby to bylo bezúdržbové.
1: Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
1: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve dvou případech taky prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a dvěma dalším uzavřela prostory. Inspekce při kontrolách spolupracovala s policií, báňskými úřady a taky s celníky. Venezuelská vláda vyhostila kolumbijsko-venezuelského podnikatele Alexe Sába do USA. Jde o spojence bývalého prezidenta Nicolase Madura. Sáb byl před 6 lety ve Spojených státech obviněn z úplatkářství a uvězněn. V roce 2023 ho ale administrativa Joea Bidena propustila v rámci výměny vězňů. Jeho současné vydání podle agentury Reuters naznačuje, že by mohl poskytnout informace proti Madurovi. Sport. Házenkářky pražské Slávie vyhrály úvodní zápas finálové série nad Kynžvartem 29-27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Případný třetí zápas by se hrál znovu v Chebu. Počasí. Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno. Odpoledne místy občasné přeháňky, především na horách. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních komplikací a provoz je plynulý.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Skoro 5 minut po 7, to znamená, že nedělní ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pro 17. května je ve své polovině. 23 dětí z válkou zasažené Ukrajiny je na rehabilitačním pobytu v Plzni. Školáci poznávají město, odpočívají a setkávají se se svými vrstevníky. Už za chvíli vám povíme víc.
4: Dobré ráno a Radim Jehlík.

Tohle je další písnička, která nestárne. Karel Černoch, jeho Popelky v 7 hodin a 11 minut. Máme neděli 17. května, už jsem trošku dopředu, 17. května pochopitelně. Svátek má dnes Aneta, to je jméno pocházející z francouzštiny. Je to zdrobnělina hebrejského jména Anna, které se ve francouzštině osamostatnilo. Její význam byl původně milostná nebo milostiplná. A k jeho známým nositelkám patří zpěvačka Langerová, herečka Krejčíková, moderátorka Savarová nebo modelka Amis Wignerová. Zajímavé je, že jméno Aneta nosí v Česku 20 855 lidí, ale Aneta s dvěma T jen 140 lidí. No a v kalendářích se pro dnešek může objevit taky jméno Pascal. Jedná se o jméno latinského původu, které se v Evropě rozšířilo také díky francouzštině, stejně jako u té Anety. A znamená Velikonoce, nebo ho můžeme vyložit taky jako o Velikonocích narozený. Tak všem Anetám, ale vlastně i Pascalům všechno nejlepší. Posíláme vám další písničku našeho dnešního ranního vysílání. Tady jsou Eurythmics.

0: počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. V odpoledních hodinách se mohou místy objevit občasné přeháňky, především na horách. Večer bude docházet k ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes v Karlovarském kraji 14 až 17 stupňů, v Krušných horách potom 10 až 13 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré. Aby biozátěž mírná. Na prvním stupni.
0: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

0: Skupinu Kryštof vám hrajeme i v dnešním, tedy nedělním ranním vysílání. Za 8 minut bude 7:30, roky žijí ve válkou zasažené Ukrajině, teď tráví několik dní v Plzni. Jedná se o děti z Luhanské oblasti, které válka vyhnala z domovů na západ a dnes žijí v oblasti Kyjeva a Lvova. Město Plzeň je spolu s partnery pozvalo na 10-denní rehabilitační pobyt. Během něj mladí Ukrajinci odpočívají, sportují, jezdí na výlety nebo se setkávají se svými vrstevníky. Vydali se taky do 13. základní školy v Plzni na Slovanech.
1: Ve školní jídelně 23 chlapců a dívek z Ukrajiny besedovalo s ukrajinskými žáky, kteří už roky navštěvují tuto plzeňskou školu. 15-letý Saša je v Plzni od začátku války. Žije tu s maminkou a dvěma bratry. Plzeňskou školu má rád.
2: Mě se tady líbí mnohem víc než na Ukrajině. Tady je taková pohodová atmosféra.
1: A co tě tady baví třeba z těch předmětů nejvíc?
2: Nejvíc matika, ta je tady mnohem lehší.
1: A přišli jste vlastně s rodiči?
2: Jenom taťka na Ukrajině zůstal.
1: Taťka zůstal a je tam pořád, jo?
2: Jo.
1: Jo, a on tam bojuje, nebo co?
2: Už bohužel, ano. Jsme jo. V kontaktu.
1: Teďko máš asi strach o taťku, že jo? Je tam jediný.
2: No, mám.
1: Zatímco Ukrajinci žijící v Česku vyprávěli, jak se jim u nás žije, děti z Ukrajiny popisovali, co tam teď zažívají. Na rehabilitační pobyt do Plzně přijela třeba žákyně 9. třídy Veronika. Její tatínek s bratrem pomáhají na Ukrajině. Maminka tam pracuje v bance. Opustit Ukrajinu nechtějí. Veronika zažívá strach, děsí jí nálety, někdy tráví noc v koupelně.
3: Мене мама приходить буде і ми сидимо з нею в ванні і чекаємо, поки там все успокоїться, йдемо спати. А на наступний день я йду просто в школу, там, як завжди, тривоги, ми просто сидимо в укриттях.
4: Вони се сховають, треба і до купальні вдома, коли ж таке нічого слиші. Коли ж це в порядку, так йду нормально до школи, але коли ж це нічого, так уж сховає.
1: Jaký program pro návštěvu z Ukrajiny 13. základní škola připravila, popsala zástupkyně ředitele pro druhý stupeň Marie Sochorová.
5: Si s našimi ukrajinskými dětmi, kteří tady u nás se vzdělávají, tak si zahrajou Pexeso, které je zaměřené na Plzeň, památky Plzně a vůbec památky České republiky a česká slova, ukrajinsko-česká, a druhá část naučí děti nějaké základní slovíčka z češtiny. Představit se, pozdravy a tak.
1: V dalších dnech děti čeká návštěva Techmánie, zoologické zahrady nebo večeře v ukrajinské restauraci. Náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z Hnutí ANO popsala, proč spolu s partnery takový pobyt pro děti z válečné oblasti organizuje.
6: Tak já bych chtěla, aby tady přestali myslet na to příkoří, který se děje, aby si odpočinuli, aby zažili takovou tu nefalšovanou dětskou radost, aby třeba navázali kontakty. Druhotně vidím, protože máme poměrně dost ukrajinských žáků ve stávajících školách, aby třeba i ty žáci, kteří tady jsou 2-3 roky, slyšeli to, co se aktuálně děje na Ukrajině, zároveň jim třeba dodali sílu, takže si myslím, že i vzájemné propojení těch žáků je velmi přínosné pro obě strany.
1: Zpátky na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva se děti vrátí autobusem příští středu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 8:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Chebu začne letos oprava sportovního areálu Lokomotiva. Město za všechny práce zaplatí asi 400 milionů korun. Kvůli vysoké částce proto rekonstrukci rozdělí do několika etap. Součástí oprav je taky výstavba tréninkové haly. Do soutěže Vesnice roku 2026 se letos přihlásilo v Karlovarském kraji 17 obcí. Na začátku června je navštíví 12členná hodnotitelská komise, která pak rozhodne o vítězi krajského kola a taky udělí ocenění ostatním obcím v různých tematických oblastech. Vítězná obec obdrží zlatou stuhu a dar ve výši 300 000 korun. U základní a střední školy v ulici Závodu míru v Karlových Varech Staré Roli vznikne víceúčelové hřiště. Postaví ho Karlovarský kraj za více než 14 milionů korun. Práce začnou a zřejmě i skončí letos. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Včera o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu. Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Haddad je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl vysoce postavený představitel palestinského hnutí. Informaci potvrdila i izraelská armáda, která tvrdí, že velitele zabila v pátek při úderu na město Gaza. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhrál 8. etapu Gira d'Italia. Růžový dres lídra závodu uhájil Portugalec Eulálio. A dnes čekejte skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je z důvodu prací na silnici uzavřená vozovka od sjezdu z kruhového objezdu z ulice Kraslická ve směru na Svatavu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tipy pro volný čas.
1: Karlovarská hvězdárna zve na komentované prohlídky. Návštěvníci se během nich seznámí s historií objektu i současností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. Prohlídky začínají ve 12.30 a taky v 15.30. Prohlídku interiérů zámeckého kostela Nejsvětější Trojice včetně výkladu o zdejších pohřebních tradicích nabízí od 14 hodin zámek Valeč. Hudební vystoupení skupiny Daliborka z Mariánských lázní by si neměli nechat ujít všichni příznivci dechovky. Jejich koncert začne v 15 hodin u lesního pramene v Mariánských lázních. A Chebské muzeum láká na výstavu Hurvínek 1926 Forever, která připomíná 100 let od vzniku jedné z nejznámějších českých loutek. Přibližuje také životní příběh jejího tvůrce, loutkáře a řezbáře Gustava Noska, blízkého spolupracovníka a přítele Josefa Skupy, který v 60. a 70. letech minulého století v Chebu žil a tvořil.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes tedy v neděli 17. května, čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno a v odpoledních hodinách se mohou objevit občasné přehánky, především na horách. Večer pak bude docházet k ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty v našem regionu dnes 14 až 17 stupňů, v Krušných horách 10 až 13 stupňů Celsia, povane slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem nebo otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli dopoledne na vlnách Rádia vašeho kraje.

0: Ve víkendovém ranním vysílání vám hrajeme taky první českou superstar. Aneta Langerová, už o ní dneska byla řeč, protože všechny Anety slaví svůj svátek, tak pochopitelně i tahle skvělá zpěvačka. Tak všechno nejlepší. 7 hodin 47 minut je přesný čas a my tady máme nedělní ranní soutěž v té vám. Dneska nabízíme knížku Petra Mikšíčka, známého to propagátora Krušných hor. Ta publikace nese název Příběh Königsmíle a může být vaše na telefonu 221 55 37 37. Když soutěžíme o knížku, tak řeč bude o jednom spisovateli. Spisovateli, který je spojený s naším Karlovarským krajem. Dnes je totiž 17. května a to je den, kdy v roce 1989 zemřel Otto Hoffmann. To byl známý spisovatel i scénárista, autor zejména knížek pro děti a taky autor scénářů k filmům pro děti a mládež. Ty nejznámější jsou asi Pantau a Návštěvníci, o tom není třeba debatovat a diskutovat. Pojmenován je ale po něm i dětský a televizní festival, který se každoročně koná v našem kraji a moje jednoduchá soutěžní otázka zní, ve kterém městě, kde se koná festival Otty Hoffmanna. Na 221 55 37 37 očekávám odpověď, tady je první telefonát. Český rozhlas Karlovy Vary, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo se dovolal?
1: Marie z Karlových Varů.
0: Já vás, paní Marie, velmi zdravím a ptám se, kde bychom našli festival Otty Hoffmanna?
1: Jsou nějaké možnosti?
0: Nemám tentokrát možnosti. Zkuste trefit, pokud tedy nevíte, nějaké město Karlovarského kraje. Třeba to vyjde.
1: Sokolov
0: to není. Bohužel. Je mi líto, paní Marie, zkuste to někdy příště, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: No, děkuji, naslyšenou.
0: Tak v Sokolově byste festival Otty Hoffmanna nenašli, i když některé projekce tohoto festivalu a této přehlídky se tam v posledních letech konají, ale není to ta domovina, není to to město, které jsem zkrátka chtěl slyšet. 221 55 37 37 je známá telefonní linka, kterou když teď vytočíte a budete hlavně znát správnou odpověď, tak si odnesete naší cenu. Český rozhlas Karlovy Vary, kdo je tam teď? Krásné ráno.
2: A dobrý den.
0: Dobrý den, kdo se dovolal?
2: No, Monika z Zekfel.
0: Monika Zekfel, a už jste tam něco jako naznačila z Oslo, co jste chtěla
2: ano,
0: říct?
2: Ano, je to v Ostrově.
0: No, jasně. Je to tak. Trošku se vám popletla správná odpověď s tím, odkud pocházíte. Asi, Moniko, je to
2: ano,
0: tak.
2: Ano.
0: Vydržte na telefonu, je to to, co jsem potřeboval slyšet. Výhra je vaše, knížka Petra Mikšíčka, Příběh Königsmíle. Mějte se krásně a zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuju, naschle.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půjdu s tebou.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Nádražní budovu v Chebu čeká rekonstrukce za 428 milionů korun. Žatec přibližuje světové dědictví UNESCO dětem i prostřednictvím chmelových komiksů. Prezident Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistické perzekuce. A čekejte skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 17 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Oprava budovy nádraží v Chebu bude stát 428 milionů korun. Správa železnic vybrala firmy, které práce provedou. Obnoví fasádu i interiér památkově chráněného objektu a vrátí původní vzhled některým historickým prvkům. V nejvyšším poschodí pak vznikne multifunkční prostor s vyhlídkou na město. Pokračuje mluvčí správy železnic Dušan Gavenda.
3: Díky stavbě se sníží energetická náročnost budovy. Na její střechu se nainstalují fotovoltaické panely. Pro cestující přibudou nová místa k parkování, a to i díky parkovacímu domu na severním konci nádražní budovy.
2: Rekonstrukce začne do léta a potrvá 2 roky. Město Žatec a místní regionální muzeum pokračují v projektech zaměřených na představení chmelařského dědictví dětem a mladým lidem. Po programu Chmelové dědictví do škol navázala muzejní noc s výrobou komiksů inspirovaných žateckým chmelem a památkou UNESCO, říká koordinátorka pro světové dědictví Olga Bukovičová.
4: Abychom vysvětlili ty hodnoty, tak nemůžeme na ty děti jako odborně. Proto jsme připravili 2 příběhy, které vypráví proces pěstování chmele a potom proces zpracování. Těmi příběhy provádí buď to skříci, anebo v té

0: městské části, potom vědec.
1: Výsledný komiks město představí v polovině září při výročí 3 let od vstupu do UNESCO. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na 3. květnovou neděli. Pietní shromáždění začne v 10 hodin dopoledne před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Pavel navštíví taky Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jmén. Bulharsko ovládlo 70. ročník hudební soutěže Eurovize. Zpěvačka Dara ve finálovém kole zaujala jak po odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil na 16. místě.
2: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
3: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
2: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefel, Český rozhlas.
4: Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno. Odpoledne místy občasné přeháňky, především na horách. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Ulice Valdštejnova v Chebu je uzavřena z důvodu opravy kanalizace.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme neděli 17. května a Český rozhlas včera pořádal Den otevřených dveří. Stovky návštěvníků se přišli podívat i sem k nám do karlovarského studia. My vám reportáž z téhle akce nabídneme už za několik minut.
4: Dobré ráno a Radim Jehlík.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 16 minut po 8, to je přesný čas. Společnost vám v neděli ráno dělá víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Na řadě je znovu počasí, jsme proto opět ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni. Na předpovědním pracovišti je teď Ivo Boman, kterému přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Začněme tou aktuální situací, jak je tedy v Karlovarském kraji v těch 8:45, což máme právě teď.
2: Tak, když se vrátíme ještě kousek zpátky, tak za sebou máme četné přízemní mrazíky. V těch přízemních hladinách 5 cm nad zemí měříme tu přízemní teplotu. No a když se podíváme teď na ty teploty oficiální ve 2 metrech nad zemí, tak se pohybují nejčastěji kolem 5 stupňů. Vidím tady 7-stupňovou stanici a na horách máme kolem 2-3 stupňů Celsia.
1: Jaká bude ta neděle? Jakou předpověď nám tedy pro ten dnešní den můžete slíbit?
2: Začneme skoro jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne se bude tvořit nějaká ta kupovitá oblačnost, přechodně až na oblačno. V odpoledních hodinách se také mohou objevit místní přehánky, ale určitě to nebude nic moc a ty přehánky se vyskytnou zejména na horách. Večer opět ubývání oblačnosti, teploty dnes mezi 16 a 19 stupňů odpoledne, na horách to bude do 14 stupňů, vítr bude vát slabý od západu do 4 metrů za sekundu.
1: Když vás ještě poprosím o výhled na zítřejší den, co vlastně máme čekat na začátku nového pracovního týdne?
2: Tak bude to podobné tomu dnešnímu dni, denní chod oblačnosti, noční vyjasnění a riziko přízemních mrazíků, teploty v noci při jasné nebo skoro jasné obloze klesnou na 4 až 1 stupeň, v údolích to může být i slabouce pod nulu, no a v těch 5 cm nad zemí opět nějaký ten mrazík. Během dne postupně odpoledne naskakování kupovité oblačnosti, místy přehánky, ojediněle připouštíme i nějakou bouřku. Teploty zítra od 17 do 20, na horách od 12 do 15 stupňů, vítr stále slabý do 4 metrů za sekundu, tentokrát proměnlivého směru.
1: Tak to jsou slova Ivo Bomana z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Díky za ty informace a zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. Premiéře každý čtvrtek před 11:30.

0: Svůj vzkaz v láhvi vám poslala Lucka Vondráčková. Karlovarské studio Českého rozhlasu včera nabídlo tradiční den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost navštívit technické zázemí našeho rádia. Ve studiích a na chodbách se navíc lidé potkávali s kolegy, redaktory a moderátory, které běžně slyší jen z rozhlasových přijímačů.
1: Pěkné dopoledne, dámy a pánové, pokud jste dorazili už teď sem k nám, jsme velmi rádi. Jak už Zlatka naznačila, ve všech studiích Českého rozhlasu se otevírají dveře.
2: Přivítal návštěvník vedoucí studia Radim Jehlík, poté už následovaly komentované prohlídky.
3: Dobrý den, já vás vítám, moje jméno je David Forst, moderátor Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dům je rozdělen do jednotlivých pater, kde jsou jednotlivé radiové sekce. A tady dole jsou redaktoři zpravodajství.
4: Pojďte se rozprostřít.
5: Dobrý den, tak já vás vítám v redakci zpravodajství. Já jsem Monika Červená, jsem vedoucí redakce. Tady jsou mý kolegové Andrea Štromajerová, Zdeněk Trnka, dlouholetí kolegové, možná znáte z vysílání, pokud posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary.
2: Posloucháte Český rozhlas?
6: Ano. Od půl šestý od rána.
2: Další místo, které si návštěvníci prohlédli, byly vysílací i nahrávací studia. Tam je zavedla produkční Českého rozhlasu Karlovy Vary Andrea Weiner.
7: Teď jsme se přesunuli do takzvaného newsroomu. Kdo mi napoví, jak se překládá, když jsme v Českém rozhlase newsroom, co to znamená? Vzpomene si někdo? Tak, zpravodajství, tak tady je taková odměna pro ty šikovné. My tomu zpravodajství neříkáme, pro nás zpravodajství jsou kolegové dole, ale když bychom si to měli nějak přeložit, tak je to vlastně také redakce zpravodajství. No a teď už předám slovo kolegům, editorka Dana Jelínková.
8: Teď se nacházíte v srdci Českého rozhlasu Karlovy Vary. Odtud odchází do vysílání všechno, co se v tomto domě vyrobí.
2: Věra z nové role, líbilo se vám tady?
9: Moc se mi to líbilo, ale potřebovala bych to a ještě aspoň dvakrát, aby jsem si to trošku neumístu ani představit časově, jak se to všechno může stihnout a tak, jo. Takže určitě přijdu ještě.
2: Alena Marie Edita. Poprvé na dní otevřených dveří Českého rozhlasu. Vy už po druhé.
10: Já, co je to otevřený, tak chodím každý rok.
2: Tak chodíte pořád.
11: Já dneska poprvé.
2: Když vy jste tady poprvé, tak jak se vám tady líbilo, Edito?
11: Mně se tady strašně líbilo, ale já už jsem skoro všechno věděla, protože babička je tady stálý host a minimálně tři rádia v domě na pergole a v autě posloucháme Český rozhlas.
2: Takže věrné posluchačky.
10: Ráno si pustím rádio a mám ho puštěný celý den.
2: Kolo štěstí, Alenko.
12: Ano.
2: A už jste si něco vytočila?
10: Tašku. A já bych chtěla ale otevírat pro
2: tak
10: dědu.
2: Tak to zkuste ještě jednou.
10: No, ale ono se mi to nepovede.
2: Sami návštěvníci se pak mohli stát součástí živého vysílání, a to prostřednictvím písniček na přání, které moderoval Petr Čimpera.
13: Spolu s námi je teď ve vysílání také Míra z Karlových Varů. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Koho byste si dal?
14: Metronom.
13: Plníme přání tady ve studiu. Další písničku ho vybral Míra z Karlových Varů, je tady skupina Metronom a vzpomínám. Děkujeme, hezký den.
14: Díky. Naschledanou.
2: Na den otevřených dveří přišlo 250 lidí. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
15: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary připravují opravy dvou mostů ve Slovenské ulici. V obou případech jde o staré mostní konstrukce na silnici vedoucí k přehradě Březová. Stavební práce se odehrají za provozu, začít by měly ve druhé polovině července a skončit mají v závěru letošního roku. Bublava na Sokolovsku dokončuje výměnu autobusových zastávek. Nové přístřešky už stojí na třech místech, práce teď pokračují u posledních dvou. Radnice tak chce zlepšit zázemí pro turisty i místní obyvatele. Jedna zastávka stojí zhruba 350 tisíc korun. Nová budova Městského divadla v Karlových Varech slaví jubileum. Slavnostně otevřena byla poprvé před 140 lety 15. května 1886. Svou činnost zahájilo divadlo operou Figarova svatba. Postavena byla podle návrhu architektů Fellnera a Helmera a výzdobu vytvořili mimo jiné bratři Klimtové. Policie při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zjistila skoro 150 přestupků. Informovala o tom na svém webu. Zároveň rozdala pokuty za 164 tisíc korun. Policisté vypátrali taky 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Druhý nejvyšší velitel Islámského státu je po smrti. Abu Bilala al-Minukiho zabili v Nigérii americké síly ve spolupráci s místními ozbrojenými složkami. Americký prezident Donald Trump ho označil za nejaktivnějšího teroristu na světě. Hokejovou reprezentaci nedoplní na světovém šampionátu Lukáš Dostál. Brankář Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou a dnes čekejte skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu v ulici na Vyhlídce je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Co znamená, když o někom řekneme, že udělal botu?
1: Že ji koupí a bude chodit jako, že bude ukazovat boty, který má krásný.
2: Že si ji obuje. Že ji udělal krásnou.
3: Že mu za to musí jít někdo zaplatit.
4: Koupí si botu a bude to mít jako vzor a přiši asi dlouhou.
5: Že si koupil dvě boty a jednu ztratil.
6: Někdo udělal něco matoucího a potom ten druhý řekne, udělal botu.
7: Že se mu nic nepovedá.
8: Že někdo udělal botu a on si řekne, že ji udělal špatně.
9: Že třeba udělal speciální botu, aby se vykopaly dveře, ale on by chtěl úplně jinou botu.

0: počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, v odpoledních hodinách se mohou místy objevit občasné přehánky, především na horách, a večer bude docházet k ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
2: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
3: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
2: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
4: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujeme soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
2: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
5: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
2: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.

Olympik a jejich otázky. Jestli i vy máte otázky, co nás dál čeká ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rád vám je zodpovím. Za chvíli to budou další zprávy s Hanou Zubkovou a pak už talk show, aby řeč nestála. Jedním z hostů tohoto vydání bude sokolovský rodák Aleš Cibulka. Toho uslyšíte po 9. hodině. Radim Jehlík se na nějakou chvíli loučí, uslyšíme se znovu po 11.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na Chebsku dnes podepíší smlouvu o přeshraniční spolupráci na ochraně přírodní lokality Železná. U Plzně pokračuje oprava mimoúrovňové křižovatky na silnici na Klatovi. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. A dnes čekejte skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Agentura ochrany přírody a krajiny, obec Lipová a německý městys Bad Neuenahr-Ahrnstein dnes podepíší smlouvu o spolupráci při ochraně Železné Hůrky na Chebsku. Národní přírodní památka leží přímo na česko-německé hranici a patří k nejvýznamnějším vulkanickým místům v regionu Egerland. Součástí bude i společné setkání obyvatel a turistů z obou zemí přímo u památky, říká Jana Rolková ze správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
2: Budeme mít několik exkurzí s přírodovědcem a s historikem, kdybychom si prošli jak území Národní přírodní památky, tak pod tím zaniklou obec Boden. A další exkurze by byla s geologem, který by přímo popovídal o nejmladší sopce, která vlastně v České republice vůbec je.
0: U Plzně začala druhá etapa opravy mimoúrovňové křižovatky Výsluní. Řidiči musí počítat s omezením dopravy ve směru od Klatov na Plzeň. Uzavřený je úsek od místa před odbočkou na Litice po místo za odbočkou na Výsluní. V současné době tam silničáři frézují vozovku, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Součástí prací je zejména výměna dvou asfaltových vrstev, zároveň úprava svodidel, čištění příkopů a uličních vpustí, zároveň i obnova vodorovného dopravního značení. Cílem je prodloužení životnosti vozovky a zvýšení bezpečnosti a komfortu. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost, respektování dopravního značení a případně o volbu alternativní trasy.
0: Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
4: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
0: Bolivijská policie zadržela při včerejším střetu s demonstranty, kteří blokují silnici do La Pazu, nejméně 57 lidí. Snažila se otevřít koridor pro dodávku potravin, léků a dalších zásob. Přístupové cesty do hlavního města Bolívie už 2 týdny blokují.

0: Demonstranti žádající hlavně zvýšení platů. O situaci v zemi, která se potýká s vážnou ekonomickou krizí, informuje agentura AFP. Minulý týden vláda zřídila letecký most, který důležité zásoby do bolivijské metropole dodává. Argentina přislíbila, že jí na to půjčí vojenský transportní letoun Hercules. Sport. Oštěpař Jakub Vadlajich vyhrál na úvod sezóny meeting v Tokiu, hodil 85,24 metru. Úřadující mistr Evropy překonal 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77,53 metru zařadil na páté místo. Počasí. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno, odpoledne místy občasné přehánky, především na horách, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 u Drmoulu na Chebsku havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
2: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti, Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace. Těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní. Takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo. To je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Olivovej olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný, tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se hodně změnil, překopal z toho nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, ano, ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Takže zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce a tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale Honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulku, takže pro mě tohle jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych k tomu dal ještě opečenou krkovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz, je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál, jenom už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle
1: než on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál Malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli a mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tedy i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vysloveně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme ji jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319. A pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Provoz na dálnici D6 u Bošova na Karlovarsku komplikuje nehoda osobního auta. Na místě zasahuje vrtulník. Žatec přibližuje světové dědictví UNESCO dětem i prostřednictvím chmelových komiksů. A dnes čekejte skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Na 83. kilometru dálnice D6 u Bošova na Karlovarsku havarovalo osobní auto a převrátilo se na střechu. Nehoda je se zraněním, na místě zasahuje vrtulník i složky integrovaného záchranného systému. Jak informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek, dálnice je v místě nehody ve směru na Karlovy Vary uzavřena. Objízdná trasa vede přes obec Valeč. Město Žatec a místní regionální muzeum pokračují v projektech zaměřených na představení chmelařského dědictví dětem a mladým lidem. Po programu Chmelové dědictví do škol navázala muzejní noc s výrobou komiksů inspirovaných žateckým chmelem a památkou UNESCO, říká koordinátorka pro světové dědictví Olga Bukovičová.
3: Abychom vysvětlili ty hodnoty, tak nemůžeme na ty děti jako odborně. Proto jsme připravili dva příběhy, které vypráví proces pěstování chmele a potom proces zpracování. Těmi příběhy provádí buď to skříci, anebo v té městské části potom vědec.
1: Výsledný komiks město představí v polovině září při výročí 3 let od vstupu do UNESCO. Dnes je Mezinárodní den proti homofobii, připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace, která v roce 1990 vyřadila homosexualitu ze seznamu nemocí. Cílem je taky upozornit na diskriminaci LGBT+ komunity. Součástí oslav je i charitativní běh Fun Run v pražské Stromovce, který letos po 15. pořádá Prague Pride, říká jeho mluvčí Bohdana Rambousková.
4: Jeho výtěžek jde právě na provoz různých činností Prague Pride, které jsou zaměřeny na skutečné zlepšování života queer lidí v České republice a zároveň část výtěžku jde také České společnosti AIDS Pomoc na jejich provoz Domu světla.
1: Součástí programu je i bezplatné a anonymní testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C, které nabídne právě Česká společnost AIDS Pomoc. Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Forchheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 tisíc lidí, informuje o tom agentura DPA. Podle sdělení města Pumu o váze 1,8 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu 1,5 kilometru od nálezu tak byla naplánovaná dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Podle starosty Forchheimu město čelí mimořádné výzvě, je na ní ale dobře připraveno. Sport. Házenkářky pražské Slávie vyhrály úvodní zápas finálové série nad Kynžvartem 29-27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu domácího prostředí. Případný třetí zápas by se hrál znovu v Chebu.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, během dne bude přechodně až oblačno. Odpoledne místy občasné přeháňky, především na horách, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český

0: rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 u Bošova na Karlovarsku ve směru na Karlovy Vary havarovalo osobní auto. Doprava na místě stojí, objízdná trasa vede přes Valeč.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je s vámi nedělní dopolední vysílání rádia vašeho kraje v éteru Českého rozhlasu Karlovy Vary. Nás v této hodině čeká seriál Sudetské stopy, tentokrát asi o nejznámější soše u nás v regionu. A v rubrice Náš příběh vám taky představíme novou sociální službu První dotek, která vznikla v Karlovarském kraji, má zamezit nárůstu odložených dětí. Služba totiž podporuje touhu matky pečovat o dítě. Víc už této 60-minutovce, tak buďte s námi.
0: Dobré dopoledne a Radim Jehlík.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen dva boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.

Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.

0: Sudetské stopy.
1: Je to opět seriál Sudetské stopy. Dnes vám v něm zavedeme spolu s historikem Chebského muzea Štěpánem Karlem Odstrčilem do Františkových lázní. Tam totiž stojí socha, kterou zná každý, kdo přijel od roku 1934 do tohoto města, nebo ji viděl na fotografii či pohlednici. Františkolázeňský František, o kterém se říká, že může pomoci bezdětným ženám otěhotnět.
2: Socha chlapce s rybou z Františkových lázní je patrně jednou z nejznámějších, možná v celých západních Čechách. Stojí za ní Johann Adolf Mayrl, tedy ne za tou současnou, ta je z roku 1967, ale jejím předobrazem je právě chlapec s rybou od Johanna Adolfa Mayrla. Kdo to byl?
3: Johann Adolf Mayrl byl chebský rodák, narodil se v roce 1884 a byl to tedy český sochař, který ale mluvil německy.
2: Připomíná historik Štěpán Karel Odstrčil, co je pravdy na tom, že onen františkolázeňský František je prapůvodem obyčejný zahradní trpaslík.
3: To jsem určitě někdy prohlásil, něco v tomto duchu, že to má, řekněme, hodnotu jako zahradní trpaslík. Nejedná se o trpaslíka, jedná se samozřejmě o malého chlapce, sedí na modré kouli, ta původní socha je keramická a má barevnou glazuru a je to tedy původně výzdoba zahradní úpravy prostranství kolem Františkova pramene, kde skutečně měla ta socha funkci obdobnou zahradním trpaslíkům a sice jedná se o drobnou plastiku mezi květinami.
2: Johann Adolf Mayrl je spojen také třeba co by chebský rodák i se sochou chebského dudáka na Kašně. Vytvořil plastiky opatů v klášteře Teplá, celou řadu pomníků padlým v první světové válce.
3: Významná je třeba spolupráce s Friedrichem Lehmannem, budova někdejší eskomptní banky, dneska je tam drogerie na rohu u Třídy svobody a Májové ulice, kdy tam vidíme toho nádherného Atlanta, hotel Esplanáde nedaleko hlavního nádraží v Praze, známý palác Adria v Praze.
2: Připomíná historik Štěpán Karel Odstrčil s tím, že kromě soch si Mayrl vydělával také výrobou jejich sádrových zmenšenin.
3: Podle vzpomínek Mayrl z toho zoufalství té situace, tedy na konci druhé světové války před odchodem do Německa, měl rozbít svá díla, která měl tehdy ještě v ateliéru kladivem, takže dělal takovou smutnou tečku, řekněme, za tím svým působením zde v regionu donucen okolnostmi.
2: Po nuceném odchodu do hornobavorského Schrobenhausenu, kde Mayrl umřel v roce 1950, se mu už na svou úspěšnou kariéru nepodařilo navázat. Především na západě Čech řada památek, včetně té nejznámější františkolázeňského Františka. Jeho originál je vystaven v tamním muzeu. Z Františkových lázní Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Blízkost, teplo, hlas i dotek. To všechno je důležité pro čerstvě narozené dítě. Jenomže ne každá žena mu právě tohle dokáže dát. V Karlovarském kraji proto vznikla služba První dotek, která je součástí sociálních služeb v Kinčperku nad Ohří a kterou vám teď představíme v rubrice Náš příběh. Takzvaný kontakt kůže na kůži podporuje touhu matky pečovat o dítě. V řadě případů už se takový vztah sociálním pracovnicím a dobrovolnicím podařilo obnovit.
2: Je to příběh miminka, který v podstatě zůstalo v té porodnici o samotě. My jsme se jako rozhodli, že ještě tyhle ty děti podpoříme ve spolupráci s komunitním centrem Instant prostřednictvím dobrovolnic v některých porodnicích. Tam přišly dobrovolnice, které to miminko měly v kontaktu kůže na kůži a ono, jak to dítě bylo zvyklý prostě na ten lidský kontakt, na tu blízkost, tak bylo takový čilý a živý. A jeho matka se teda rozhodla, že by ho chtěla vidět. No a ono, jak bylo zvyklý na ten kontakt, tak se jí přisálo k prsu a ten příběh skončil tak, že ona s ním odešla domů, nechala si ho nakonec.
3: Vysvětluje význam nové služby První dotek Nikola Onderová z poradny pro rodinu.
2: My se snažíme ideálně ještě v tom těhotenství navázat s tou ženou nějaký vztah, vysvětlovat jí význam kontaktu kůže na kůži a kojení bezprostředně po tom porodu. Takovou celkovou podporu v těch prvních chvílích s miminkem poskytujeme.
4: Jsou i speciální košile k tomu, jak si je máme představit.
2: Je to vlastně takový pruh látky, který má na každé straně cípy, který se zavážou a vlastně dítě se zaváže k ženě. Dítě je tam na té ženě pevně, je v kontaktu kůže na kůži a ona se vlastně ještě jako s ním obleče do takový košile zavinovací.
3: Podle studií, jak říká vedoucí rodinné poradny a psycholog Jakub Onder, je moc důležité, aby první hodiny a dny po narození bylo dítě ve fyzickém kontaktu s matkou.
5: U obou těch aktérů se v mozku vylučuje látka, který říkáme oxytocin, a ta funguje k utužování vzájemné vazby. Na straně dítěte je to vlastně podpora rozvoje mozku a na straně matky jí to vlastně poskytuje jakousi odměnu a další motivaci k péči o to dítě a vzniká z toho něco, čemu říkáme intuitivní rodičovství. To znamená, ta maminka nejenom, že se cítí více šťastná, když o to dítě pečuje, ale zároveň má taky pocit a skutečně to i umí lépe odhadnout, co to dítě potřebuje a má pocit, že mu více rozumí.
4: Setkáváte se s tím třeba vy osobně ve své poradně?
5: Bohužel úplně běžně, nejenom z ústavní péče, ale i z rodin, kde je nějaký, my bychom to mohli nazvat jako chladný odchov, takže opravdu vyrůstají děti, které jsou méně odolní, méně psychicky zdraví, méně motivovaný vstupovat do vztahu, přenáší se to do jejich dalších rodin, takže takový pomyslný dědičný hřích.
4: Koho napadlo, že by zrovna tu službu jste mohli poskytovat vy?
5: Tak já se přiznám, že ten nápad původně úplně byl asi můj. Nicméně já jsem spoustu těch informací měl od manželky, která je přinesla z organizace Mamila, která vychází z poznatků předních neurovědců. To jsou opravdu poznatky, které jsou prověřený a z kterých hodně čerpáme, vycházíme.
4: Je to někdy těžká práce?
2: No, je to krásná práce, mně se to líbí, baví mě to. Je někdy těžké překonávat stereotypy, určité mýty a obavy a strachy, ale je to hrozně hezké, když potom vidíte, jak se to dítě jako na tu ženu úplně přirozeně naváže a jak na sebe koukají a jsou úplně propojený, takže já dostávám za to obrovskou odměnu.
3: Dodává z rodinné poradny Nikola Onderová, z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Děkuju ti.
1: Děkuju ti, zpívala Lucka Bílá na Českém rozhlase Karlovy Vary. I já děkuju za vaši pozornost. Nastal čas se rozloučit, protože přichází nové a čerstvé síly. Od 12 hodin to bude Petr Čimpera a ze všeho nejdřív vám bude hrát na přání. Tak si připravte svoje věnování a ten váš oblíbený hit. Zavolejte si o něj na 221 55 37 37 nebo napište na studio.vary@rozhlas.cz. To ale až příští hodinu, ještě předtím tu budou polední zprávy. Matěj Štech vám v nich třeba řekne, že se expertům podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Víc se dozvíte už za 8 minut. Radim Jehlík přeje klidnou neděli, nádherně strávený zbytek víkendu. Mějte se. No.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Kandidaturu na senátora na Chebsku a Tachovsku zatím oznámili 3 lidé. Karlovarský kraj finančně podpoří filmaře. Předseda ústavního soudu Baxa na Tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno a přechodně oblačno a teploty do 17 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Kandidaturu do podzimních senátních voleb v obvodu Cheb zatím oznámili 3 lidé. Obvod je společný pro část Chebska a Tachovsko. Současným senátorem je Miroslav Plevný za hnutí STAN, který bude mandát obhajovat. Uskupení Volba pro kraj navrhuje chebskou radní a pedagožku Štěpánku Černou. A hnutí ANO potvrdilo, že se o senátorský post bude ucházet i Sandra Coukerník z Chodové Plané na Tachovsku. Nikdo další zatím kandidaturu neohlásil. Informaci potvrdili politické strany a hnutí v kraji. Lhůta pro nominace v senátních volbách skončí 4. srpna. První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Karlovarský kraj připravuje dotační program pro filmaře. Projekt finančně podpoří natáčení v regionu celkovou částkou 30 milionů korun. Cílem je přilákat filmové produkce, posílit lokální ekonomiku i propagaci kraje. Příjem žádosti je naplánovaný na září letošního roku. Pokračuje krajský radní Erik Klimeš, zvolený za ANO.
2: Budou moci žádat o částku mezi 500 až 2 miliony podle druhu toho audiovizuálního díla, pokud dílo bude z významné části natočeno v Karlovarském kraji. Mohou si žádat společnosti, které mají české IČO a jejich podnikáním je právě tvorba takovýchto audiovizuálních děl.
1: Projekt finančně podpoří vznik audiovizuálních děl, například celovečerní hrané a dokumentární filmy pro kina nebo projekty určené pro online a televizní vysílání. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Tryzny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
1: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Nový třídílný dokument 72 hodin ode dneška ukazuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace bez elektřiny, vody nebo internetu. Série režiséra Jana Látala navazuje na stejnojmenou loňskou kampaň ministerstva vnitra a nabízí YouTubeový kanál projektu Czechsperiment. Tvůrci v experimentu oslovili desítky lidí, kteří si během několika minut měli připravit vše potřebné na první 3 dny krize. Odborníci pak jejich výběr hodnotili z pohledu krizové připravenosti psychologie nebo záchranných složek.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, přes den přechodně až oblačno, odpoledne přehánky, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, vane slabý západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na exitu 83 je neprůjezdný nájezd dálnice D6 u Bošova na Karlovarsku z důvodu odstavených vozidel integrovaného záchranného systému.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety.
4: Hezký den a dobrou neděli přeji. Je tady 3. květnová neděle, jaro se nám bohužel na chvíli schovalo, ale to nevadí, my víme, že teď už nikam neuteče a počasí nám zase brzy ukáže svoji vlídnou tvář. A my si zatím můžeme naplánovat a případně udělat pár pěkných výletů. Zamíříme třeba do Litomyšle v Pardubickém kraji, kde letos vzpomínají na sochaře Olbrama Zoubka. Nejen, že vylepšili expozici jeho soch v zámeckém sklepení, ale jeho dcera připravila také nevšední výstavu v jejich litomyšlském bytě. Potom se vydáme do Zlínského kraje, do místa, kde se kdysi těžil vápenec a které je dnes nejen krásnou přírodní lokalitou, ale také chráněnou oblastí. Navštívíme romantický i poučný Kurovický lom. Podíváme se také do jihočeského Tábora, kde budeme obdivovat zbraně a zbroj z kultovních filmů, oblíbených seriálů nebo i z dávno zapomenutých reklam. A nakonec nás čeká krásně barevná a voňavá zahrada Květnice na Pražském vrchu.

0: Litomyšli v Pardubickém kraji si letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka, a to hned na několika místech. Jednou z hlavních novinek je komorní výstava nazvaná Můj tati O, kterou připravila jeho dcera a která nabízí velmi osobní pohled na umělcův život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Proměny se ale dočkala i stála sochařova expozice, a to ve sklepení Litomyšlského zámku. Na obě místa se vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Potůčkovou.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka, a tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové. Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se s tím výročím narození vašeho tatínka. A tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: Je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru. Tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není. Je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený citát tatínkův. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina?
2: Ano, přesně v tom bytě. Tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis, a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince.
1: Z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama, nikoho jiného k tomu nepustíte. Je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde. Ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale nevím, jestli by se jí do toho chtělo.
1: Výročí 100 let od narození Olbrama Zoubka se promítlo i do jeho stálé expozice v Litomyšlském sklepení zámeckém. Nastalo tady několik změn. Jejich autorem je scenograf David Bazika. Co všechno je tady jinak?
3: Řešili jsme to v několika rovinách. Jedna byla čistě technická, od vyčištění prostor i nové výbavby, nová elektroinstalace a hlavně nové osvětlení, které je opravdu významné. Sochy dostaly moderní způsob svícení, kde si hrajeme s kontrastem, s teplotou barev a hlavně s vyzněním krásných struktur zoubkových soch. A ta druhá je vrstva vlastně vložená, scenografická. Máme zde citace Olbrama Zoubka. Ty provází i fotografie ze Zoubkova života, které se k těm citacím vztahují.
1: Když tady někdo byl před pár lety, ten dojem bude jiný dneska, když to navštíví tu výstavu?
3: Já pevně věřím, že se nám podařilo na začátku lehce neřešitelný úkol. To znamená, aby jsme dodrželi to, co si Zoubek jakýmsi způsobem kurátorsky rozmístil. Se sochami jsme z 95% nehýbali, ale přesto, že to je všechno úplně jiné. A to jak tím světlem, tak určitou nějakou kompozicí a doplněním o jeho život, oslavu jeho života, oslavu jeho myšlenek. On opravdu žil plným životem.
0: Říká scenograf David Bazika. Obnovená expozice soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení tak nyní nabízí zcela nový zážitek. Do Litomyšle tak klidně mohou vyrazit i ti, kteří už výstavu v minulosti viděli. Tentokrát ji totiž uvidí doslova v trochu jiném světle. A vy do ní můžete nahlédnout už teď na webových stránkách našeho pořadu. Znáte naše stránky? Alespoň adresu výlety.rozhlas.cz.

Pojďme se teď v nedělní vysílání vrátit k 9. a 10. květnu k soutěžní otázce. My jsme se ptali na nejstarší roubenou stavbu u nás. Napověděl jsem, že její stáří bylo určeno na roky 1547 až 48. Měla být zdemolována nebo zrušena, zničena. Tato usedlost ale byla nakonec zachráněna, byla zrekonstruována a je to unikátní technická památka. Vidíte, jak někdy je dobré, když se něco nezboří, nezbourá, nezničí, tak tady se to povedlo. Tou nejstarší roubenkou je, ptali jsme se, tedy zdali ji najdeme Vertyni v Podkrkonoší nebo v obci Proseč v okrese Chrudim, tak správně Ačko, je to Vertyni v Podkrkonoší. Ale i v té Proseči v okrese Chrudim najdeme roubenku. Jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč říkám tohle spojení, bude hned jasné, když řeknu, že byla postavena v roce 2019. Ale není to správná odpověď, tou je tedy Ačko. Kdo ji napsal, nebo kdo napsal to Ačko do odpovědi, měl šanci na výhru na flísovou deku, vylosováni nakonec byli tito posluchači a posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. Tak dnes je to 3:2, tentokrát muži jsou v převaze. Gratuluji ale všem. Takže flísová deka našla své majitele, ale stále hrajeme o výletnický batoh s řadou věcí, turisticky zajímavých věcí, a tam výherce budeme znát až na začátku června. Znát soutěžní otázku na tento víkend budete po třetí reportáži. Save!

0: V malebné krajině na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji je mezi kopci ukrytý Kurovický lom. Tento bývalý vápencový lom se po ukončení těžby proměnil v přírodní lokalitu s vysokou ekologickou hodnotou. Dnes je chráněn jako přírodní památka a představuje unikátní spojení geologického dědictví, biodiverzity a klidného prostředí pro odpočinek. Do lomu se vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová. V galerii tamního centra ekologické výchovy na ní čekal majitel Kurovického lomu Martin Zelina.
1: Máme tady zpracovanou hezký galerii, co se týče skamenělin, máme tady pirity, kalcity, dokonce tady máme žraločí zub, který se tady našel v Kurovickém lomu, protože dříve tady bylo moře.
2: Spousta těch živočichů je ohrožených.
1: Máme tady největšího vodního brouka na světě, vodomila černého. Další velkou zajímavostí je, že máme tady teďka udělaný výzkum vážek, kde je 33 druhů vážek. Máme tady výskyt víra velkého, nově jsem začal lítat ledňáček říční, dále nám tady je líce dudek a vlhy pestré.
2: Zdá se, že Kurovický lom je pro mnoho živočichů takovou dobrou adresou. Děti spíš od rodičů dostanou dům, auto. Vy jste dostal od tatínka lom. Je to dar, který jste ocenil, nebo to byl takový danajský dar, protože pečovat o národní přírodní památku asi není úplně jednoduché, nebo se pletu?
1: Já jsem neskutečně rád a vážím si toho. Byla mi svěřená důvěra od otce. Je to pro mě takový, bych řekl, i závazek, ale na druhé straně vám to přináší spoustu radosti.
2: Tak a my už jsme sešli od galerie dolů po Štěrkové cestě do Včelína. Jak vás napadla myšlenka přizvat tady do toho prostoru včely?
1: Historicky vlastně včely do přírody vždycky patřily. Vytvořili jsme Včelín, kde přijdete, jednak je to prosklené. Chodí nám sem pan Hrubý David, který nám dělá komentované prohlídky, který je odborník a má včelstva velmi dlouho.
2: Máte tady 5 velmi pohodlných lehátek, když se na ně tak dívám. Je to tak, že člověk přijde, lehne si a prostě jenom relaxuje?
1: Ano, je to vlastně založený na tom, že přirozenou formou vy vdechujete jednak ty výpary ze včel. Včely vydávají vibrace z úlu až do 1,5 km a dávají blahodárnou energii do těla.
2: Takže se vyplatí tady chvilku pobít?
1: Vyplatí se to, je to jednak na veliké sklidnění, na odpočinek. Většinou se stává, když sem přijdete a zaposloucháte se do bzučení včel, že za chvilku usnete, což je velice příjemné. A na druhé straně je vidět ten pohyb té včel.
2: My už jsme s Martinem Zelinou sestoupili do údolí Klomu a stojíme u vodní hladiny, která je téměř smaragdová. Kdy se tady v tom lomu začalo těžit?
1: Těžba byla zahájena v roce 1840 a ukončena v 96. roku.
2: Ví se, jaká je tady hloubka?
1: Sloupec vody je 9 metrů, pořád voda obtíká, takže se, bych řekl, za celou dobu nikdy neskazila. Tím ještě, že je to vápenec, tak se to neustále desinfikuje.
2: A já teď vyzkouším, jakou má teplotu. V lomu bych očekávala, že bude hodně čerstvá, ale ona je příjemná. Jsme tady chviličku a já musím říct, že je tady naprosto božský klid. Když tady přijdete a jste tady úplně sám, co vám to místo dává?
1: Neskutečnou pokoru, klid, odpočinek a možnost pozorovat. Když přijdete sem, opravdu cítíte sklidnění a balzám i díky té vodě, která dělá tady, bych řekl, největší gro toho Kurovického lomu.
0: Říká jeho majitel Martin Zelina. Národní přírodní památku můžete navštívit od května do září. Celoročně se ale můžete ubytovat v apartmánech Centra ekologické výchovy. Stojí na okraji lomu. A v letních měsících můžete zažít koupání, které je úplně jiné než na městských koupalištích. V Kurovickém lomu zkrátka najdete harmonii.

0: centru jihočeského města Tábora stojí v parku pod hradbami Housův mlýn. Kdysi mlel obilí, fungovaly v něm také městské lázně a dneska se v něm nachází jedna z největších filmových zbrojnic v Evropě. Meče, štíty, luky, přilby ze dřeva, ze železa, z plastu a spoustu dalších artefaktů, které se objevily v řadě filmových snímků, si mohou prohlédnout i ti, kdo se rozhodnou Housův mlýn navštívit. Nás do táborské filmové zbrojnice vezme kolega Filip Černý.
1: Zvoní ostří mečů ve filmu Blade 2 a název tohohle filmu je taky uveden na ceduli vedle vchodu do táborské filmové zbrojnice, protože zbraně z Blade 2 v expozici najdete. Já tu stojím s majitelem zbrojnice, šermířem Petrem Nůskem, a ve skutečnosti těch filmů to je napsáno mnohem, mnohem víc. Letopisy Narnie, Šangajští rytíři. Máte všechny spočítané?
2: Nemám, vím, že těch filmů, oni to nejsou jenom filmy, jsou to třeba tak jako reklamy a televizní filmy, čili nejsou to jenom filmy z zahraniční provincie, tak je to asi kolem stovky v projektů, které jsme měli tu čest být. Divadel je víc, těch asi 300.
1: No tak pojďme se na to všechno dovnitř podívat. To je
2: splněný dětský sen, protože k tomu já vám řeknu takovou storku. Když jsem jako malý dítě byl donucen matkou, abych navštěvoval nějaký výtvarný předměty, což jsem teda zoufale nechtěl, ale teď jí za to vlastně děkuju. Tak vím, že nám lektorka tenkrát zadala domácí úkol, aby jsme přes víkend nakreslili svůj dětský pokoj. Já jsem si namatlal na tu čtvrtku tenkrát pokoj, který vlastně byl skladiště zbraní. Ono se mi to po letech vyplnilo. Teď máme tu zbrojnici, ono tady je nějakých 3500 zbraní a zbrojí, když je to plné, ale protože to živá expozice, my z toho neustále půjčujeme na různé projekty, tak jakoby je milý, že jste nás navštívil a že to tady všechno vidíte.
1: Hned u vchodu zbroj z filmu Troja. To je takový, bych řekl, úplně wow efekt. To by mě zajímalo, je to vaše, anebo třeba skončí filmování a vy tu zbroj seberete a...
2: Myslíte jako, že jí šlohnem? Ne, ne. Ten produkt, to, co my vyrábíme, to jsou ty zbraně, je to jedno z našich jako filmových řemesel, tak to končí různým způsobem. Vy buď to vyrobíte a filmařům to půjčíte, nebo to vyrobíte a filmařům to prodáte a oni si to nechají. A nebo vy to vyrobíte, filmaři si to koupí a pak se toho zbavují a já to od nich odkoupu.
1: Zbroj z posledního samuraje, to je taková impozantní. Ta měla příběh jaký? Tu jste musel odkoupit, anebo byla od začátku vaše?
2: Ne, my jsme měli to štígru, že jsme se dostali do tendru, tak jsme se dostali na zbrojíře anglický, který prostě si nevěděli rady, protože byli zahlceni tím filmem, tam bylo opravdu jako hrozně moc zakázek, nebo ta zakázka byla hutná, jak se říká jeho česky. A zkusili jsme tendry, jestli nám to vyjde, a my jsme s touhletou zbrojí, která v tom filmu teda nehraje, ale její kopie v ní hrajou, protože tam Tom Cruise jakoby je v této zbroji a se zbraněma je jakoby natáčený, jo. A ta zbroj se odlivala z různých materiálů. To, co vy tady vidíte, tak je hliník a kov, což je těžký, to by ten Tom Cruise sice utáhl, ale nebyl by úplně šťastný a dal by nám to někde v cateringu vyžrat, jak se říká. A hlavně ta tamnější produkce z toho odlivala zbroj, třeba která je poškozená, zbroj, která je odbláta, a tak dále, tak dále. A tahle ta zbroj, to je originál, podle kterého se to lilo, takže my máme takovýhle krásný zářez, že jsme vyráběli zbroj, podle níž se dělali zbroje přímo do tohohle filmu.
1: A zatímco poslední samuraj jde do bitvy, já s Petrem Nůskem jdu obdivovat další tisíce exponátů filmových zbraní a zbroje.
0: Loučí se z expozice v táborském Housově mlýně náš jihočeský kolega Filip Černý. A pokud tam sami někdy zavítáte, můžete nejen obdivovat filmové zbraně a zbroj, ale třeba se i ubytovat v pokojích s filmovými kulisami. Výlety. My jsme právě navštívili unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je roztroušena celá řada míst, která si oblíbili filmaři a později i turisté. Jmenujme hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. A na ten nebo na tuto vesnici se ptáme. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji, za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak typujte, hledejte a odpovídejte textovou zprávou, píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, Druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Máme třeba v Česku několik dlouhých lhot, pak bychom pátrali třeba, do které máme poslat výhru. Takže nezapomeňte na PSČ, jak se říkalo a říká. A tuhle zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do dnešní půlnoci, vždycky je to do půlnoci nebo minutu před půlnocí je uzávěrka a zpráva je spoplatněna 4 korunami, službu totiž zajišťuje náš partner ATS Praha. Takže multifunkční nožíky jsou ve hře, stále také hlavní cena, ta květnová, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulife a kniha 7 krásky na cestách. Znění, tedy celé znění soutěžní otázky, ne že teď by to bylo poloviční, ale prostě vždycky najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i odvysílané reportáže, fotografie, interaktivní plánovací výletnická mapa, prostě všechno, co se vám může hodit, třeba právě na ty krásné, příjemné jarní dny, byť teď s trochou deště.

0: Tajemná, romantická, uklidňující. Taková je zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně. Je jako stvořená pro procházky nebo klidné posezení a snad každých 14 dnů je jiná. Trvalková zahrada vznikla pod ohradní zdí Petřínského růžového sadu, jehož je součástí, a je jako vystřižená z Trnkovy zahrady. Do Květnice nás teď zavede naše pražská kolegyně Jolana Nováková.
1: Tady to kdysi bývala navážka, teď je to nádherná romantická zahrada Květnice. Od kdy tady je?
2: Celý růžový sad je na bývalých vojenských pozemcích, které se začaly předělávat v roce 1932 až 1943. Tím vznikla i Květnice.
1: Máte nějaká čísla v hlavě?
2: Rozloha Květnice činí přibližně 1600 metrů čtverečních a v nadmořské výšce jsme přibližně 320 až 325 metrů nad mořem.
1: To říká Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy. My se tak procházíme, prohlížíme si. Kolik těch květin tady dnes je?
2: Dnes je tady přibližně 3000 květin, jedná se převážně o trvalky a cibuloviny. Zahrada je významná tím, že kvete v podstatě celé vegetační období, takže se mění před očima, postupně to na sebe navazuje, tak jak je ta zahrada koncipována.
1: Nemusíte být smutní, pokud byste nestihli přijít třeba na jaře, protože opravdu každé roční období tady má svoje, i když zima asi ne, protože v zimě je zavřeno.
2: Zimě je zavřeno, otevřeno je od dubna do konce října. Bez poplatku je to volně přístupný a pouze na noc se zamyká.
1: A těch bílých chalaviček tady krásných a na nich sedí zamilované páry a nejen ti, taky turisté samozřejmě, ale máte tady spoustu zajímavostí, tak jednou zajímavostí je určitě ta nádherná Vistárie, obrovská, která popíná celou tu jednu zeď.
2: Je to překrásný pohled, máme tady krásnou vyhlídkovou plošinu, z který je vidět celá Květnice, téměř celá Květnice, a v zadní části je sklepení, kde býval dřív sklad munice a střelného prachu, když zde byly ještě hradby, a tohle je vystaveno na baště číslo 4.
1: Ano, to je důležité, to jsme neřekli, aby si dokázali posluchači představit, ve které části Petřína se vynacházíme. Vypadalo to tady tehdy, před těmi 90 nebo kolika lety, stejně jako teď nebo podobně?
2: Byla snaha, aby to vypadalo stejně nebo nejvíc podobně. V roce 2021 proběhla rekonstrukce Květnice a byla koncipována tak, jako před těmi téměř 100 lety.
1: To znamená, že máte nějaké obrázky, jak to tady tehdy vypadalo, podle toho jste jeli.
2: A plány. Ano, je to tak.
1: Tady je taky takový vodní prvek a bývaly tady sochy.
2: Sochy zde bývaly, Rusalka a Vodník od Viléma Amorta, ale Rusalka byla v 90. letech ukradena a už po rekonstrukci, která probíhala v roce 2021, nebyly sochy navráceny a zřejmě se s tím ani nepočítá.
1: Troufám si tipnout, že protože by si je mohl zase někdo odnést.
2: Asi zřejmě je to tak.
0: Přitakává správce zahrad vrchu Petřína Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy, který půvabnou a romantickou zahradou Květnicí provedl naši kolegyni Jolanu Novákovou. A pokud byste se do ní chtěli podívat hned teď, máme pro vás jako vždy fotografie na webu našeho pořadu. Připomínám adresu výlety, krátce vylety.rozhlas.cz.

A je tu závěr dnešních, tedy nedělních a vlastně i víkendových výletů. No a tradice velí připomenout soutěžní otázku. My jsme navštívili filmové zbrojnice v Táboře, tím jsme se vlastně inspirovali. Po Česku je totiž roztroušena řada míst, která obdivujeme díky filmům. Pak se díváme na domy, které jsme třeba viděli ve filmech, nebo na náměstí, na přírodní úkazy a tak dále. Je tady prostě řada míst, která si filmaři oblíbili, později i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá, pozor, vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak hledejte, pátrejte a odpovídejte textovou zprávou. Celé její znění najdete, teď už nebudu opakovat, na webu vylety.rozhlas.cz. Jenom připomenu, hrajeme o multifunkční nožíky, o hlavní cenu také za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, to je batoh s reflexními prvky, vhodný do šera na silnici, když půjdete, aby vás nezajelo auto. A v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak si představím, že flísovou deku roztáhnete někde na pasece, vezmete si brýle, sundáte ty naše ponožky, otevřete alulahev se studeným pitím a knihu Sedmi krásky na cestách a budete si užívat. Ať už s tím batohem nebo bez něj, si užívejte zbytek neděle, přeji vám krásný den, hezké jaro a těším se na slyšenou opět za týden, až se ozve znělka výletu. Vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: výměry umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Pokračuje místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
1: Dále máme v plánu výstavbu tréninkové haly na míčové sporty. Máme vlastně v plánu rekonstruovat stávající sportovní halu a když ta bude v rekonstrukci, neměli by sportovci kde trénovat.
0: Stavba nové tréninkové haly by měla stát asi 20 milionů korun. Za všechny práce pak město zaplatí 400 milionů. Pokusí se získat i dotace, možná ale využije část peněz, které získá prodejem pozemků ve strategickém podnikatelském parku. Bublava na Sokolovsku dokončila letošní část renovace hřbitova. Po opravě centrálního pomníku a oplocení doplnilo vedení obce chybějící část živého plotu, říká nezávislá starostka Monika Matasová.
2: Ze dvou stran i stávající živý plot tují, tak i tu zadní stěnu jsme nechali osázet stejným typem tují a současně máme i požádáno o dotaci přes Masokolovsko na vyhotovení solárních svítidel k veřejného osvětlení té centrální uličky hřbitova.
0: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce taky přizvat generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme a určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovali řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Útok dronu způsobil požár v areálu jaderné elektrárny Barabach v Abu Zabí. Bezpilotní letoun narazil do elektrického generátoru mimo její vnitřní oblast. Informuje o tom tiskové oddělení metropole Spojených arabských emirátů. Neohlásilo zatím žádné zraněné. Federální úřad pro jadernou regulaci potvrdil, že základní systémy elektrárny fungují normálně a útok nenarušil úroveň radiační bezpečnosti. Sport. Kajakář Josef Dostál dojel šestý na světovém poháru v Brandenburgu v závodě na 500 metrů. Bratři Martin a Petr Fuchsovi skončili sedmí na debelkánoji na stejné distanci. Také sedmí byli Jakub Špicar a Daniel Havel na debelkajaku v závodě na 500 metrů. Počasí. V noci bude většinou jasná nebo skoro jasná obloha, kránu výjimečně lokální mlhy. Nejnižší teploty 5 až 2 stupně Celsia, v údolích až kolem nuly. Zítra čekejte jasno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a v závěru dne a hlavně na horách se objeví místy přehánky, ojediněle i s možností bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Exit 83 dálnice R6 u Bošova na Karlovarsku je neprůjezdný z důvodu odstavených vozidel integrovaného záchranného systému. A na místní komunikaci v Lužci na Karlovarsku pro nehodu osobního auta je uzavřena komunikace.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezký dobrý den vám všem, kteří jste si naladili víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď ve 14 hodin a 5 minut začíná nedělní dobré odpoledne. Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete porovnat už za chvíli s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo. A přidáme pohodovou muziku hned na úvod Lucie Vondráčková. Přeju hezkou neděli a klidný poslech.
4: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 14:26 také jste slyšeli Vladimíra Mišíka, který hudebně přispěl do našeho nedělního odpoledního vysílání. Torzo kamenného památníku, na kterém jsou dodnes patrná poškození od střelných zbraní, tak vypadá pietní místo v blízkosti Staré Vody na Chebsku, které kdysi připomínalo oběti první světové války. Na opravu čeká stavba v blízkosti frekventované silnice přes 80 let.
1: Měla jsem informaci, že orlice, která byla dříve na pomníku, že ji vlastně schodili do studny, která byla poblíž toho pomníku.
2: S nezávislou starostkou Staré Vody Evou Procházkovou stojíme v těsné blízkosti pomníku, který připomíná oběti první světové války.
1: A v blízkosti pomníku byla studna a do té studny měla být schozena orlice z toho pomníku. V roce asi 2017 jsme se teda rozhodli, že tu orlici vykopeme, abychom věděli, jak vypadala, a po hodině musela přijet pyrotechnici, protože jsme tam našli pancfaust a různé nevybuchlé granáty. Orlici jsme našli jenom hlavu, bohužel se rozbila, ale zase si z toho dokážeme vydedukovat, jak byla vysoká a jak asi mohla vypadat.
2: Ta studna je dnes asi zasypaná.
1: Studnu jsme zase zasypali a tím to skončilo, naše velká akce.
3: Památník ve Staré Vodě patří mezi desítky regionálních vzpomínek na někdejší válečné běsnění. O tom, proč je kamenný plášť stavby pokrytý stopami po kulkách, lidé spekulují dodnes. Některé prameny se zmiňují o přestřelce na konci války, jiné o náletu spojeneckého stíhače.
1: Já mám informace přímo od rodáků ze Staré Vody, že vlastně těsně u hřbitova končila linie, kdy na jedné straně stály Američané a na druhé straně stála domobrana, a tenkrát vlastně chtěli bránit Starou Vodu Němci. Od smrti vlastně zachránil jejich starosta, který jim řekl: kluci, neblázněte, prohráli jsme, vzdejte se. O žádném náletu já jsem neslyšel, ale tohle mám od pamětníků ze Staré Vody.
3: Kamenná stavba dodnes také přitahuje pohledy projíždějících řidičů. Je totiž patrné, že v minulosti byla architektonicky velmi zajímavá.
1: Pomník je atypický tím, že je vlastně půlkruhový na čtyřech sloupech, mezi tím jsou potom desky se jmény padlých, a nahoře vlastně byla polokoule a na té polokouli pak stála orlice a ještě navíc se svěšenými křídly, což není taky úplně obvyklé.
3: Popisuje starostka Eva Procházková, podle které chce obec památník obnovit. O dotaci znovu požádá Ministerstvo obrany a jeho program zachování a obnovy historických hodnot. Ten by měl podle vyjádření rezortu obrany v následujících letech více zohledňovat památky připomínající právě oběti první světové války. Z Chebska Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dějepis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: A další díl seriálu nabízíme i v našem nedělním vysílání. Obec Rovná na Sokolovsku leží v nadmořské výšce téměř 800 metrů ve Slavkovském lese, nedaleko národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. To se promítlo i do znaku obce, která český název Rovná používá teprve od roku 1947. Původní německá ves byla po druhé světové válce prakticky srovnána se zemí a historické záznamy o ní se téměř nedochovaly. Více už nezávislý starosta Rovné Tomáš Vimr.
2: Víme, že se vesnice jmenovala Ebmet, patřila pod Vranov, který byl vlastně na druhé straně za letištěm. První zmínky z nějakého 1371, tak nějak jsou první zmínky tady v okolí hradu Plichtenštejn, který byl tady, no Plichtenštejn, který byl tady kousek, tak to byly první zmínky o té vesnici tady.
3: Když se dívám na znak obce Rovná, vidím smrk, lva.
2: Je na něm český lev, jakože patříme pod české země, mlýny, protože všude okolo vlastně jsou potoky, kde byly mlýny. Byla to taková vlastně zemědělská oblast tady. A ty lesy sem tak nějak patří.
3: My stojíme uprostřed nádherné krajiny Slavkovského lesa. A tady je sídliště. Jak se to stane?
2: No, stalo se to tak, že někdy v 60. letech plánovali postavit vlastně na místě staré vesnice, která tady byla v době sudeckých a posudeckých. A pak tady byl vlastně vojenský prostor. Tak se naplánovalo postavit tady vesnici městského typu, zemědělskou, která měla být vlastně soběstačná. Bylo tady zemědělství, bylo tady učiliště, byla tady škola v přírodě a veškeré zařízení, které mělo fungovat tak, aby tady vlastně všichni lidi, co tady budou bydlet, byli soběstační a stačilo jim žít vlastně tady a nemuseli nikam dojíždět.
3: Říká mi nezávislý starosta obce Rovné Tomáš Vimr. Když se řekne vesnice, člověk nečeká panelové domy. My se na ně díváme. Tak kolik jich tady vyrostlo?
2: Vyrostly tady 4. Podle původních plánů jich snad mělo být i víc. A celá vesnice měla být ještě mnohem větší. Měla se nacházet ještě směrem na Lobzi kus dál. A panelové domy proto, že to bylo plánované jako vesnice městského typu.
3: Mě, když jsem četla o Rovné, zaujala informace, že při první příležitosti lidé z Rovné utíkají. Tak vás se musím zeptat, proč jste do Rovný přišel před 18 lety?
2: Z jednoho prostého důvodu. Já jsem v té době vlastně sloužil u policie. Měl jsem to tady na starosti a měl jsem 2 malé děti a bydlel jsem v Kraslicích, kde jsem měl být jedna. A prostě jsem scháněl něco většího a tady se mi vlastně naskytla možnost si koupit větší byt. Takže za prvý z tohohle důvodu, no a pak už jsem tady nějak zůstal a už jsem si tady zvykl.
3: Kde těch 350 obyvatel nejčastěji pracuje, kam dojíždí za prací?
2: My jsme obec, kde žije převážná většina důchodců. Věkový průměr je hodně přes 50 z těch, co jsou tady přihlášený. A ty lidi, co dojíždí za prací, tak dojíždějí Cheb, Sokolov. Pár zaměstnanců máme jako tady přímo v obci, že jo, obecní zaměstnance, ale většina těch, co dojíždějí, tak dojíždějí opravdu mimo.
3: Kam přicházíme teď?
2: Přicházíme na hřiště na Malou Kopanou, který je vlastně nějakým kulturním centrem v letních měsících pro obec. Konají se tady letní slavnosti, pálení čarodějnic a veškerý takový ty menší oslavy, dne dětí třeba a podobně.
3: V obci se nachází také mateřská a základní škola do 3. třídy, dětské nebo workoutové hřiště. Letos se tu bude konat už 12. ročník oblíbeného rockového festivalu a každoroční letní slavnosti, které pravidelně navštěvují stovky lidí. Zrovna na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 17. května a své 77. narozeniny slaví zpěvák a tanečník Jiří Korn. Multitalentovaný umělec, který hudební žánry střídá skoro stejně často jako pro něj typické extravagantní brýle a na pódiu stále řádí, jako by mu bylo 20. Přišel na svět v roce 1949 v Praze. Vyrostl v docela obyčejné rodině, která netušila, že syna jednou bude znát celý národ. Malý Jirka byl tichý, nesmělý kluk. Mýval trému tak velkou, že se nedostal ani do dětského rozhlasového sboru. Při konkurzu se mu roztřásl hlas a slzy na krajíčku ukončily jeho dětskou kariéru. Málo kdo tuší, že suverénní showman je ve skutečnosti celoživotní trémista. Jeho hudební dráha začala už v polovině 60. let, kdy působil ve skupině Rebels. V 70. se objevil na krátkou dobu i ve slavné kapele Olympic. Skutečný průlom však přišel až na sólové dráze s písničkou Iveta, která ho katapultovala mezi nejznámější zpěváky tehdejší popové scény. V 80. byl Jiří Korn doslova všude, stal se miláčkem diváků díky zábavným televizním pořadům. Zároveň vydával jeden hit za druhým, Miss Moskva, Hotel Ritz nebo Žal se odkládá. Byl jedním z prvních českých umělců, kteří si dávali záležet na každém vystoupení, od choreografie až po oblečení. Po roce 1989 se zpěvák našel na muzikálové scéně. Už jeho první role v české verzi Bídníků byla nezapomenutelná. V roce 1995 následoval ikonický Drákula, ve kterém vystupoval nepřetržitě 3 roky. Později se objevil v muzikálech jako Jesus Christ Superstar a dalších. V posledních letech dokázal, že nehodlá zpomalit. Jeho velkolepá koncertní show Korncert zaplnila sály po celé republice a vyvrcholila vyprodanou O2 arenou v Praze. Jeho letošní šňůra Korncept nese podtitul To nejlepší nakonec. Všechny podzimní termíny už jsou beznadějně vyprodané. Poslední volná místa do pražského kongresového centra zbývají už jen na poslední dny letošního roku. My si Jiřího Korna nemůžeme připomenout jinak, než už jeho zmíněným prvním velkým hitem Iveta z roku 1971.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 15 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy. Zámek Kinžvart na Chebsku pokračuje v obnově parku. Planá u Mariánských lázní chce vybudovat u městského parku nové parkoviště. V Terezíně se sešli politici i pamětníci, aby uctili památku obětí nacistické perzekuce. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. U zámku Kinžvart na Chebsku pokračují zaměstnanci v revitalizaci parku. Připomínat by měl období první poloviny 19. století. Práce se týkají jak odstraňování náletových dřevin, tak hlavně sázení nových stromů a keřů, říká kastelán zámku Ondřej Cink.
1: A současně

0: Škvára, kde samozřejmě ty lidi mají možnost zaparkovat, je to blízko středu města, je to blízko toho parku. My jsme tomu rádi dali nějakou jako lepší podobu, to znamená doplnili zeleň, udělali jednotlivý parkovací místa.
1: Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci nebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické persekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michála Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 i do Terezína deportovali nacističtí Němci jako šestiletou.
2: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
1: Vidláková připomíná, že zhruba 1,5 milionu židovských dětí takové štěstí nemělo a konce války se nedožilo. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii a dvě čerpací stanice v ruské Moskevské oblasti. Informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. Ukazují také, že ani silně chráněný region Moskvy není v bezpečí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za naprosto oprávněné. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál na úvod sezony meeting v Tokiu, hodil 85,24 setin metru. Úřadující mistr Evropy překonal 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77,53 setin metru zařadil na páté místo. Počasí. V noci bude většinou jasná nebo skoro jasná obloha, kránu výjimečně lokální mlhy. Nejnižší teploty 5 až 2 stupně Celsia, v údolích až kolem nuly. Zítra čekejte jasno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a v závěru dne se hlavně na horách objeví místy přehánky. Ojediněle i s možností bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé. Přes den dobré, biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní komplikace na exitu 83 dálnice R6 u Bošova by měla být odstraněna. Stejně tak nehoda osobního auta v Lužci na Karlovarsku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den vám všem, je 15 hodin a 5 minut, posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Po zprávách se ke slovu vrací nedělní dobré odpoledne. A v této hodině zachováme tradici, jazykový koutek, soutěž a za malou chvíli tipy pro volný čas. K tomu všemu příjemná muzika a přání pohodové neděle a klidného poslechu.
3: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Tipy pro volný čas.
1: A nedělní pozvánky teď v 15 hodin a 12 minut. Karlovarská hvězdárna zve na komentovanou prohlídku. Návštěvníci se během ní seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. A prohlídka začíná za chvíli v 15 hodin a 30 minut. Chebské muzeum láká na výstavu Hurvínek 1926 Forever, která připomíná 100 let od vzniku jedné z nejznámějších českých loutek. Přibližuje také životní příběh jejího tvůrce, loutkáře a řezbáře Gustava Noska, blízkého spolupracovníka a přítele Josefa Skupy, který v 60. a 70. letech minulého století v Chebu žil a tvořil. Muzeum Karlovy Vary zve na výstavu Aspekty přírody Vize Alexandra von Humboldta. Návštěvníci se tak mohou seznámit se sbírkou spojenou s všestranným vědcem přelomu 18. a 19. století, který se také vypravil na několikaletou expedici do Jižní Ameriky. Osobitý pohled na své město nabízí v Chebské galerii 4 cyklus obrazů Luďka Vistida nazvaný Něco s tím Chebem. Autor v něm prostřednictvím kolorované kresby a kombinovaných technik představuje svůj pohled na reálná místa, která přetváří svým úhlem pohledu do svébytných podob. Tak takové byly nedělní tipy pro volný čas s datem 17. května. Teď je 15 hodin a 14 minut, stále posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, no a v nedělním dobrém odpoledni teď Madonna. Holiday.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je 15 hodin a 26 minut v nedělním dobrém odpoledni. Můžete soutěžit na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je teď k dispozici studiová linka 221 55 37 37. A o co dnes můžete soutěžit? Čtenářkám, které mají rády životní příběhy s nadhledem a zároveň mají slabost pro dobré sousedy, kávu i křížovky, je určená kniha Láska na klíč. Jedná se o chytrý a vtipný příběh o tom, že na začátku dospělosti často neřešíme, jak vypadá ideální vztah. Knihu do dnešní soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Tak o tuhle cenu dnes budete soutěžit a my se v té soutěžní otázce ohledneme za včerejším dnem otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary. Myslím, že ta otázka nebude složitá, třeba jste tady byli s námi a budete znát odpověď na moji otázku. Pojďme dát prostor prvnímu z volajících, tak teď nám telefon zavěsil, nic se neděje, jenom poprosím, když telefonujete, vydržte chviličku na telefonním čísle, tak abychom mohli dát prostor vám, kteří máte zájem s námi soutěžit. Tak první volající ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Věra, Karlovy Vary.
0: Věra z Karlových Varů soutěží jako první, přeji vám dobré odpoledne, Věro. Tak my jsme včera měli den otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary. Byla jste se za námi podívat?
1: Nebyla jsem se podívat, ale poslouchala jsem.
0: Poslouchala jste, tak to jsme rádi. Věro. My každoročně nabízíme jednak možnost projít si všechna studia, vysílací pracoviště, také newsroom, redakci publicistiky, zpravodajství a další prostory. No a v tom venkovním prostoru vždy na návštěvníky čeká bohatý program, kulturní program. Včera to bylo o muzice, o zajímavých vystoupeních, měli jsme tam pána, který se stará úžasně o krásné papoušky. No a někdo ten program musí moderovat. To je důležité, abychom tam měli takovou osobnost. A této role se zhosťuje pravidelně naše jedna kolegyně, moje moderátorská kolegyně. A mě by zajímalo, která. A já vám dám možnosti, Věro. Tak mohla to být Pavlína Kyselová, kterou znáte z našeho vysílání. Takže za A Pavlína Kyselová, za B to mohla být také její kolegyně, moje kolegyně Tereza Švecová. Také ji znáte z ranního a odpoledního vysílání. A nebo za C to mohla být Zlata Kinská, kterou také slyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Která z těchto kolegyň provázela včerejším kulturním programem Dne otevřených dveří?
1: No teď teda opravdu nevím momentálně, a tak budu typovat Bčko.
0: Vy typujete Terezu Švecovou. No, Tereza Švecová provázela dopoledním vysíláním a ona by to jaksi nestihla, takže ta to nebyla. Moc se omlouvám, děkujeme za zavolání. Nebyla to Tereza Švecová, naslyšenou. Tak Terezu Švecovou jste mohli včera slyšet v dopoledním vysílání a já se ptám na jméno kolegyně, která provázela ve venkovních prostorách tím hudebním kulturním programem Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary. Další soutěžící ve vysílání, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie.
0: Paní Marie, já vás vítám. Byla jste s námi včera?
2: Nebyla.
0: Nebyla jste. Tak zbývají dvě jména. Jedna z těchto kolegyň provázela včerejším programem Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary. Buď to za A Pavlína Kyselá, anebo za C Zlata Kinská.
2: Zlata Kinská bych typla.
0: Vy byste typla Zlatu Kinskou. Pavlína Kyselová tady s námi byla. A mohli jste ji slyšet, když provázela skupinami našich návštěvníků. Ovšem, tím programem provázela skutečně Zlata Kinská, jak jste zmínila. A Zlata Kinská je ta, kterou jste mohli včera vidět při našem bohatém programu. I když jste tu nebyla, správně jste odpověděla, já vám gratuluji. A kniha Láska na klíč poputuje za vámi. Tak udělali jsme vám radost.
2: Ano.
0: Tak to jsme potěšení. Zůstaňte ještě na telefonu.
2: Tak, děkuju.
0: Zůstaňte ještě na telefonu. Naslyšenou, pěkný den. Tak to byla výherkyně naší nedělní odpolední soutěže. Včera jsme losovali v tomto čase výherce hlavní celotýdenní soutěže, ale dnes jsme se vrátili k tomu klasickému, tak mám radost, že se podařilo správně odpovědět. Ano, Zlata Kinská provázela včerejším programem, teď už ale posloucháte nedělní dobré odpoledne, minutu po půl čtvrté. Hezký den a dobrý poslech.

0: Jazykový koutek.
1: Zatímco včerejší jazykový koutek byl upřímný, ten dnešní bude nabušený. S odborníkem na češtinu si povídá Stanislav Jurík.
2: Jsou situace, ve kterých potřebujeme užít slova s velkým emocionálním nábojem, příznakem. Takových slov v češtině nemáme nedostatek a neškodí, když si v jazykovém koutku některá představíme. Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český pro dnešek vybral módní slovo nabušený, které prý velký emocionální náboj nese. Tak jak to s tím slovem je? Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den. Přídavné jméno nabušený asi není potřeba dlouze představovat, posluchači ho asi budou znát. Dalo by se říct, že jde o slovo takzvaně módní, patří také do skupiny slov, která odborně nazýváme expresivními, to znamená, že nesou silný citový příznak, vyjadřují silný emocionální postoj mluvčího k tomu, o čem hovoří. Když půjdete na koncert své oblíbené hudební skupiny a řeknete o něm, že jejich vystoupení bylo nabušené, je jasné, že bylo plné těch nejlepších skladeb a efektů, byly zahrané naprosto strhujícím způsobem a vůbec celkově šlo o mimořádný hudební zážitek.
2: Zní to opravdu úderně. Kde všude se takové slovo dá použít?
3: Asi je patrné, že to není neutrální spisovné slovo a hodí se jen do uvolněnější komunikace, do kontextu, kde se zvýšená míra emocionality a exprese očekává. Typické je to například pro sportovní kontexty. Ve sportovních rubrikách prestižnějších médií se můžeme dočíst, že na mistrovství světa neexistuje větší zápas než proti nabušené Kanadě, nebo že sebevědomým a silou nabušený Liberec hrál od začátku aktivně, o tituly se utká 6 dvojic nabušených boxerů a podobně. Tady bychom význam slova nabušený mohli postihnout asi jako soucí ve vrcholné formě nebo kondici nebo ve stádiu nejvyšší připravenosti.
2: Tak do sportu to asi opravdu patří.
3: Ano, tady to asi nepůsobí nepatřičně, dokonce bych řekl, že ani ne nekultivovaně. Zároveň tím poukazujeme na další oblast, kde se slovo nabušený dá použít. Kulturou a sportem ale nekončíme. Dalším odvětvím, kde se uplatňuje, je technika. Můžete si pořídit třeba nejnovější nabušený smartphone, počítač s nabušenými funkcemi pro tichý chod, nebo nové auto s nabušeným motorem. Tady se evidentně chce říct, že daná věc disponuje nejlepší, nejvýkonnější, nejsilnější možnou technickou výbavou.
2: Napadá mě, jestli to není nějaká podobnost s tím, když se řekne třeba, že je něco nabitého novými funkcemi.
3: Je to tak, jsou to významově prakticky stejná vyjádření. Nový telefon může být skvělými funkcemi nabitý i nabušený. Obojí vychází z obrazné představy, že je něco někam silou natlučeno nebo napěchováno, nacpáno. Tento význam mají slovesa nabít a nabušit společný. Ještě bych pro zajímavost poukázal na to, že když se řekne, že je něco nabitého novými funkcemi, je myslím ten emocionální náboj o něco slabší, než když použijeme nabušený novými funkcemi.
2: Nevím, jestli dnešní jazykový koutek byl nabušený, necháme to na posluchačích. V každém případě tohle slovo jsme dnes probrali s Martinem Proškem z Ústavu pro jazyk český. Děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou.

Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.

Kapela MIG 21 hudebně přispěla do našeho víkendového vysílání. Za 9 minut bude 16 hodin. Ve Hvězdných návratech se dnes potkáte s herečkou, které kolegové neřeknou jinak než Ivuška. Mohla být učitelkou matematiky, ale stala se slavnou hereckou hvězdou. Mluvím o Ivě Janžurové, která brzy oslaví své 85. narozeniny. Nabídneme vám několik scének, vzpomínek, ukázek z filmů i písniček, ale také osobní vyprávění této dámy, a Hvězdné návraty začínají i dnes po zprávách v 16 hodin. Tak takové bylo nedělní dobré odpoledne. Teď ještě Miroš Birka, máme připraveno ještě trochu muziky, my se uslyšíme po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Karlovarský kraj finančně podpoří filmaře. Žatec přibližuje světové dědictví UNESCO dětem i prostřednictvím chmelových komiksů. Restaurátoři se pokusí zrekonstruovat poškozenou lebku svaté Zdislavy. Při krádeži z ní upadly úlomky kostí. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj připravuje dotační program pro filmaře. Projekt finančně podpoří natáčení v regionu celkovou částkou 30 milionů korun. Cílem je přilákat filmové produkce, posílit lokální ekonomiku i propagaci kraje. Příjem žádosti je naplánovaný na září letošního roku. Pokračuje krajský radní Erik Klimeš, zvolený za ANO.
2: Budou moci žádat o částku mezi 500 až 2 miliony podle druhu toho audiovizuálního díla, pokud dílo bude z významné části natočeno v Karlovarském kraji. Mohou si žádat společnosti, které mají české IČO a jejich podnikáním je právě tvorba takovýchto audiovizuálních děl.
0: Projekt finančně podpoří vznik audiovizuálních děl, například celovečerní hrané a dokumentární filmy pro kina nebo projekty určené pro online a televizní vysílání. Město Žatec a místní regionální

0: 60 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
1: Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci. Konkrétně tým fotbalistek z města Nekojang, který si proti jeho korejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Vstupenky na zápase podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří.
3: Sport.
2: Slovenští hokejisté ve skupině světového šampionátu vyhráli nad Itálií 4-1. Spojené státy porazili Velkou Británii 5-1. Ve Friburgu a Curychu se dnes budou hrát ještě 4 další zápasy.
3: Počasí.
2: V noci bude většinou jasná nebo skoro jasná obloha. Nejnižší teploty 5 až 2 stupně Celsia, v údolích až kolem nuly. Zítra čekejte jasno až polojasno. Postupně bude oblačnosti přibývat a v závěru dne a hlavně na horách se objeví místy přehánky, ojediněle i s možností bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Až do půlnoci je uzavřena z důvodu televizního natáčení ulice Československé armády v Lokti na Sokolovsku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary blahopřejeme písničkou.
4: Tady je Český rozhlas rádio vašeho kraje. Od mikrofonu vám dobrý večer přeje Jiří Trnka a ne náhodou. Ano, začíná pořad blahopřejem písničkou a před námi je 60 minut vašich gratulací. Pojďme.

vysílání Českého rozhlasu v pořadu Blahopřejem písničkou vyřídíme přání. Dorazilo k nám napsané rukou, tak pojďme ho přečíst. Snad to zvládneme. Zdravíme Český rozhlas. Chtěli bychom zahrát k životnímu jubileu paní Aleně Kovaříkové z Koterova, která se dožívá 19. května 80 let. Bývalí spolupracovníci Vyšší střední škola Slovany nechávají zahrát Aničce, přejí všechno nejlepší, Laďka s Helenou a synem Tomášem. Zahrajte prosím písničku Andulko z Koterova a my už jdeme hrát. Tady je Český rozhlas.

Český rozhlas, rádio vašeho kraje a pořad Blahopřejeme písničkou. Ano, tušíte správně, my ho vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. A abychom splnili ta vaše přání, řekněme i příští týden, tak vstupte na stránky rádia vašeho kraje v dolní části, vyplňte příslušný formulář, napište, pro koho budeme hrát, co byste chtěli pro něj zahrát, nějakou jeho oblíbenou písničku, anebo klidně i vaši oblíbenou písničku, nějaký text, vybrat den, zdali sobota, nebo neděle bude tím pravým ořechovým dnem, abychom vaše přání vyřídili, a pak už jenom poslouchejte Český rozhlas a pořad Blahopřejem písničku.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Od mikrofonu vám dobrý večer přeje Jiří Trnka a ne náhodou. Ano, začíná pořad Blahopřejem písničkou a před námi je 60 minut vašich gratulací. Pojďme.

Ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Blahopřejem písničkou vyřídíme přání, dorazilo k nám napsané rukou, tak pojďme ho přečíst. Snad to zvládneme. Zdravíme Český rozhlas, chtěli bychom zahrát k životnímu jubileu paní Aleně Kovaříkové z Koterova, která se dožívá 19. května 80 let. Bývalí spolupracovníci Vyšší střední škola Slovany nechávají zahrát Aničce, přejí všechno nejlepší, Laďka s Helenou a synem Tomášem. Zahrajte prosím písničku Andulko z Koterova a my už jdeme hrát. Tady je Český rozhlas.

Český rozhlas, rádio vašeho kraje a pořad Blahopřejeme písničkou. Ano, tušíte správně, my ho vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. A abychom splnili ta vaše přání, řekněme i příští týden, tak vstupte na stránky rádia vašeho kraje v dolní části, vyplňte příslušný formulář, napište, pro koho budeme hrát, co byste chtěli pro něj zahrát, nějakou jeho oblíbenou písničku, anebo klidně i vaši oblíbenou písničku, nějaký text, vybrat den, zdali sobota nebo neděle bude tím pravým ořechovým dnem, abychom vaše přání vyřídili, a pak už jenom poslouchejte Český rozhlas a pořad Blahopřejem písničku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejem písničku a právě v něm už za malou chvíli vyřídíme další přání. Proto buďte s námi dál.

Vážená hudební redakce, prosím, zahrajte nějakou písničku pro mého manžela Tomáše Nováka, který včera oslavil 56. narozeniny. Tomáši, ať tě motorka stále baví jako doposud. Manželka Drahuška.

0: Audio Service představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Vážená hudební redakce, zahrajte prosím písničku pro paní Bedřišku Lounovou z Plzně, která v těchto dnech oslavila své 74. narozeniny. Bedřiška velice ráda poslouchá vaše rádio a pořad blahopřejem písničkou a má také velice ráda dechovku. Prosím, zahrajte ji jakoukoliv. Písničku posílá Josef.

Je neděle, za chvíli bude 18 hodin, tedy čas, kdy Český rozhlas odvysílá další kompletní zpravodajský servis. Je čas, abych se rozloučil. Takové bylo blahopřejem písničkou. Opět tady budeme příští víkend, sobotu a v neděli, opět mezi 17. a 18. hodinou. Já se jmenuji Jiří Trnka. Pěknou neděli.

už jen hlad, když to chceš znát. Hudba laskavá.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Od hlavní pošty v Karlových Varech před chvílí vyrazil pochod na podporu Českého rozhlasu a České televize. Ministr Klempíř chce, aby zákon o médiích začal platit co nejdřív. Nová příručka radí pacientům s používáním umělé inteligence. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 20 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Zhruba v 17 hodin vyrazil od hlavní pošty v Karlových Varech protestní pochod na podporu Českého rozhlasu a České televize. Ve 12 krajských městech ho organizuje spolek Milion chvilek, který chce akcí vyjádřit obavu nad budoucností českých veřejnoprávních médií. Vláda totiž plánuje změnu jejich financování. Průvod sleduje reportérka Andrea Štromajerová.
2: Tím průvodem před hlavní poštou vystoupila řada řečníků, nechyběl hudební program a lidé, kterých se podle organizátorů sešlo 250, psali i různé vzkazy na podporu veřejnoprávních médií křídou na dlažbu a ještě i na dalších místech průvodu. Průvod, který teď prochází třídou TGM, tak skončí před magistrátem, kde je připravený také krátký meeting. Celá akce probíhá zatím bez problémů. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Zákon o změně financování médií veřejné služby by měl začít platit co nejdřív. Počítá s tím ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy, řekl to v televizi Nova. Podle něj teď bude rezort připomínky k novele zpracovávat.
3: Uděláme na základě těch připomínek vyrovnávací tabulku, kde seřadíme přesně to, co je tam napsáno. A bude-li tam opravdu některé věci věcně správně, třeba když se tam bude opakovat, prosíme o to, abyste v zákoně udělali oporu v regionálních studiích, my je tam dáme. Budeme obrovsky rychlí.
0: Český rozhlas podle mluvčí Lidie Erlebachové k zákonu předložil 37 připomínek. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Pak se povede i veřejná debata se šéfy České televize a Českého rozhlasu, řekl premiér Andrej Babiš z ANO na sociální síti. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu nebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si ale taky vymýšlet. Pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
4: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.

0: noci bude většinou jasná nebo skoro jasná obloha, kránu výjimečně lokální mlhy, nejnižší teploty 5 až 2 stupně Celsia, v údolích až kolem nuly. Zítra čekejte jasno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a v závěru dne a hlavně na horách se objeví místy přehánky, ojediněle i s možností bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Situace na silnicích v regionu je v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hezký dobrý den, je neděle 17. května 2026, po zprávách, které skončily v 18 hodin a 5 minut, začínají nedělní písničky pro dobrou pohodu. Stále jste ve společnosti víkendového vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. A my jsme za to rádi. Dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 18 hodin a 16 minut posloucháte nedělní podvečerní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A karlovarské studio Českého rozhlasu včera nabídlo tradiční den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost vidět technické zázemí rozhlasové stanice. Ve studiích a na chodbách se navíc lidé setkávali s redaktory a moderátory, které běžně slyší jen z rozhlasových přijímačů.
1: Pěkné dopoledne, dámy a pánové, pokud jste dorazili už teď sem k nám, my jsme velmi rádi. Jak už Zlatka naznačila, ve všech studiích Českého rozhlasu se otevírají dveře.
2: Přivítal návštěvník vedoucí studia Radim Jehlík, poté už následovaly komentované prohlídky.
3: Dobrý den, já vás vítám, moje jméno je David Forst, moderátor Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dům je rozdělen do jednotlivých pater, kde jsou jednotlivé radiové sekce. A tady dole jsou redaktoři zpravodajství.
4: Pojďte se rozprostřít.
5: Dobrý den, tak já vás vítám v redakci zpravodajství. Já jsem Monika Červená, jsem vedoucí redakce. Tady jsou mý kolegové Andrea Štromajerová, Zdeněk Trnka, dlouholetí kolegové, možná znáte z vysílání. Pokud posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary.
2: Posloucháte Český rozhlas?
6: Ano. Od půl šestý od rána.
2: Další místo, které si návštěvníci prohlédli, byly vysílací i nahrávací studia. Tam je zavedla produkční Českého rozhlasu Karlovy Vary Andrea Vajnar.
7: Teď jsme se přesunuli do takzvaného newsroomu. Kdo mi napoví, jak se překládá, když jsme v Českém rozhlase newsroom, co to znamená? Vzpomene si někdo? Tak, zpravodajství, tak tady je taková odměna pro ty šikovné. My tomu zpravodajství neříkáme, pro nás zpravodajství jsou kolegové dole, ale když bychom si to měli nějak přeložit, tak je to vlastně také redakce zpravodajství. No a teď už předám slovo kolegům, editorka Dana Jelínková.
8: Teď se nacházíte v srdci Českého rozhlasu Karlovy Vary. Odtud odchází do vysílání všechno, co se v tomto domě vyrobí.
2: Věra z nové role, líbilo se vám tady?
9: Moc se mi to líbilo, ale potřebovala bych to a ještě aspoň dvakrát, aby jsem si to trošku neumím ani představit časově, jak se to všechno může stihnout a tak jo. Takže určitě přijdu ještě.
2: Alena Marie Edita. Poprvé na dní otevřených dveří Českého rozhlasu.
10: Už po druhé.
11: Já, co je to otevřený, tak co chodím každý rok.
10: Tak chodíte pořád.
12: Já dneska poprvé.
2: Když vy jste tady poprvé, tak jak se vám tady líbilo, Edito?
12: Mně se tady strašně líbilo, ale já už jsem skoro všechno věděla, protože babička je tady stálý host a minimálně tři rádia v domě na pergole a v autě posloucháme Český rozhlas.
2: Takže věrné posluchačky.
11: Ráno si pustím rádio a mám ho puštěný celý den.
2: Kolo štěstí, Alenko.
13: Ano.
2: A už jste si něco vytočila?
11: Tašku.
2: Tašku.
11: A já bych chtěla ale otevírat pro
2: tak
11: dědu.
2: Tak to zkuste ještě jednou.
11: No, ale ono se mi to nepovede.
2: Sami návštěvníci se pak mohli stát součástí živého vysílání, a to prostřednictvím písniček Na přání, které moderoval Petr Čimpera.
0: Spolu s námi je teď ve vysílání také Míra z Karlových Varů. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Koho byste si dala?
14: Metronom.
0: Metronom. Plníme přání tady ve studiu. Další písničku vybral Míra z Karlových Varů. Je tady skupina Metronom a vzpomínám. Děkujeme, hezký den.
14: Díky. Naschledanou.
2: Na den otevřených dveří přišlo 250 lidí. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
15: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe

vánočního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: technických památek. Technických památek.
1: V Šindelově na Sokolovsku najdete jednu z posledních unikátně dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Kamenný kolos poskládaný z cihel a žulových kvádrů byl součástí železářského komplexu, který se před 10 lety rozhodl zachránit Jiří Hrůza. Založil spolek za zachování hutě v Šindelově a rozpadající se zdi zarostlé stromy se mu podařilo proměnit na místo, které opět připomíná 200 let starou fabriku.
2: Postavil i hrabě Nostic, který v té době tady působil, a je to v pořadí již třetí pec. Ty dvě byly původně zbourány a byla tady postavena tato pec. Je to dřevouhelná pec, to znamená, že se topilo dřevem, dřevěným uhlím, které se zpracovalo tady zhruba 2 kilometry odsud. Takže půjdeme směrem dolů před huť. Samozřejmě, že jsme museli všechno s památkářem konzultovat a po těch 5 letech, protože v roce 15 jsme začali zachraňovat a v roce 20 jsme to uvedli oficiálně pro veřejnost, takže veřejnost už mohla vstoupit do těchto prostor.
3: Když se díváme na tu stavbu, takhle určitě nevypadala.
2: No to určitě takhle nevypadala.
3: Byly tu zbytky zdiva?
2: Byly zbytky zdiva. To, co vidíte, zastřešení, to tady vůbec nebylo. To bylo zarostlý, stromy, keře a tak dále. Takže to se muselo všechno zprojektovat. Projektant zkreslil, památkáři odsouhlasili, stavební úřad vydal stavební povolení, no a pustili jsme se do práce. Takže přicházíme před samotnou pec, kde byl vlastně odpich, to znamená surový železo se zde odlivalo. Tady to není jenom samotná pec, ale tady v okolí té pece byla válcovna. Válcovna tenkýho konzervárenského plechu a bylo tady zaměstnáno 950 lidí. Takže to byl takový kolos.
3: Říká předseda spolku za záchranu pece v Šindelově Jiří Hrůza. S průvodcem Rudolfem Kovaříkem stojíme v prostorách bývalé měřírny. Co se tu dělo?
4: Tak tady v těch místech vlastně docházelo k tomu, že když se ten proces celý té vysoké pece, která měla obsah 50 krychlových metrů, bylo to 75 tun materiálu, který se do toho vsázel, po 23 hodinách dosáhla teplota vlastně 1575 stupňů, tak první bylo se zbavit strusky. A to je vlastně právě tenhle místě, u kterého vlastně stojíme, za těma mřížema, aby nám do toho ty návštěvníci nechodili, protože je tam možnost pořád ještě odebírání nějakého materiálu. A tady tímhle s tím vlastně se odpouštěla nejdřív ta struska, která plavala vlastně na tom celém procesu. Získali z toho vlastně těch černých cihel, kterými nahoře vidíme, zhruba 60 až 80 z té jedné vsázky. Dá se říct, že provoz vlastně, co se týče té výroby, šel pořád nahoru. Zlepšilo to i tu technologii, dovoz toho kamenného hnědého uhlí ze Sokolova. Ta produkce se ještě zvětšila a skutečně tady se vyráběl ten tenký pocínovaný, později pozinkovaný plech, takže vlastně, když to řeknu správně, všechny konzervy, které se v Rakousku-Uhorsku vyrobily od roku 1850 do roku 1918, tak jsou ze Šindelova.
3: Vysoká pec v Šindelově je přístupná celoročně a v rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci dostanou až na vyhlídku, kde skrz prosklenou podlahu uvidí v hloubce 13 metrů i prostor, kde se zakládala původní pec. Ze Šindelově na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Ve 6:45 posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Nový třídílný experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a od dneška její první díl nabízí YouTubeový kanál Czechs Experiment.
1: A víš, co si vemu?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
1: Tohle je parfémovaná mlha.
4: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
5: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
6: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
4: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
7: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe postarat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
4: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
8: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
4: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
8: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
9: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
10: Tři dny? Že bych je kolouděl v jídlo.
11: To je věc, která tě může zabít.
4: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Za malou chvíli bude 19 hodin, čas, kdy vám nabídneme aktuální zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary s Matějem Štechem a po nich začínají naše nedělní večerní pořady. Ode mě je to z vysílání s datem 17. května vše. S přáním hezkého a klidného večera se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Tak naslyšenou příště a mějte se fajn.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Železná hůrka na Chebsku dnes hostila česko-německé sousedské setkání. Festival ZUŠ Open pořádá zítra v Břevnovském klášteře v Praze umělecký maraton. Bulharsko vyhrálo 70. ročník Eurovize. Zítra bude polojasno až jasno a teploty do 20 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Národní přírodní památka Železná hůrka se dnes stala místem setkání lidí z Česka i Bavorska. Součástí programu byl podpis smlouvy o spolupráci mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, správou HKO Slavkovský les obcí Lipová na Chebsku a bavorským městem Bad Neu-Albenreuth. Pokračuje starosta Lipové Tomáš Linda z ODS.
2: Potkali jsme se tady dnes proto, abychom podepsali dokument o naší budoucí spolupráci, který má znamenat, že budeme společně rozvíjet tento příhraniční region, prohlubovat spolupráci mezi našimi občany, mezi našimi institucemi, spolky a vlastně jsme tady i proto, abychom strhli možná poslední zbytky železné opony.
0: Akce nabídla také komentované exkurze po vulkanické lokalitě do zaniklé obce Boden i sousedské setkání s občerstvením u státní hranice. Žáci základních uměleckých škol se v rámci festivalu ZUŠ Open představí na uměleckém maratonu v Břevnovském klášteře v Praze. Projekt pod názvem Divadlo žije nabídne možnost nahlédnout do tvorby literárně dramatických oborů škol i do autorské tvorby studentů. Do maratonu se zapojí taky žáci ze základních uměleckých škol z Karlovarského kraje. Pokračuje ředitelka ZUŠky v Habartově Anna Novotná.
3: Bude vystupovat ZUŠ Ostrov, ZUŠ Horní Slavkov a ZUŠ Mariánské Lázně. A nezapomínáme ani na naše tanečníky, kteří zase celý festival ZUŠ Open 1. června zakončí ve Valčtinské zahradě v Senátu.
0: Akce je zítra od 10 hodin v Břevnovském klášteře v Praze a vstup je zdarma. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí byl Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Německá policie u Lipska zastřelila uprchlého tygra. Utekl ze soukromého areálu ve městě Skojdic, kde krotitelka tygru chová velké kočkovité šelmy v průmyslové zóně. Podle stanice Deutsche Welle tygr napadl a zranil 73-letého muže, který se o něj staral. Policie se chce ujistit, že po okolí nepobíhají žádná další zvířata. Areál proto zkontroluje pomocí dronu.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasná nebo skoro jasná obloha, kránu výjimečně lokální mlhy. Nejnižší teploty 5 až 2 stupně Celsia, v údolích až kolem nuly. Zítra čekejte jasno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a v závěru dne se hlavně na horách objeví místy přehánky, ojediněle i s možností bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den většinou

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení, pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo? Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě mě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků, protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Na blízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace, ale když to spějí ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, popřípadě chirurgický zákal. Mm-hmm.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách a nebude o nějaké tadle speciální.
2: Musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost skalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už 1000krát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu neže zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby to sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zraka, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
3: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
3: Moc děkuji za pozvání taky.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak změnil názory Čechů 7. říjen 2023? Začíná svátek Šavuot a Prahu navštívila izraelská historička Dina Porat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Změnil 7. říjen 2023 postoj Čechů ke státu Izrael a ovlivnila válka v Gaze názory české veřejnosti na blízkovýchodní konflikt? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kladli je dohromady ve třech výzkumech. V lednu 2023, tedy ještě před 7. říjnem, pak těsně po něm v lednu 2024 a naposled v prosinci 2025 a mohou tedy data srovnávat. Co z nich vyplývá, nám prozradí ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Dobrý večer, co je hlavním zjištěním vašich tří průzkumů?
2: Tak nás vlastně zajímalo, jestli a pokud ano, jak moc se proměnily postoje Čechů vůči Izraeli, izraelsko-palestinskému konfliktu v posledních třech letech, které samozřejmě byly nabité událostmi. Nejprve to byl 7. říjen 2023 a potom více než dvouletá válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. No ale zajímavé na tom našem průzkumu je, že vlastně ty pozice Čechů se příliš neproměnily, že Češi zůstávají obecně více proizraelští než propalestinští. Nicméně zase 40% Čechů nesouhlasilo s válkou v Gaze a naopak 30% zase jí schvalovalo. Takže vidíme, že Češi nemají rádi války, ale nezměnilo to ten jejich základní, řekněme, proizraelský postoj, který stále převažuje.
1: A dá se nějak říct, v čem se data před tím útokem a dnes liší nejvíc?
2: Možná bychom mohli říct, že se liší v tom, že ubývá těch nerozhodnutých, protože obecně lidí, kteří neví, nemají názor, je v některých otázkách až třeba 50%, tak těch, kteří neví, jak říkám, v souvislosti asi i s tím, jak hodně byl ten konflikt medializován, tak těch ubývá, ale vlastně zajímavé, jak se ty hlasy přelíjí a přelíjí se tedy spíše na tu proizraelskou stranu, než na tu propalestinskou. Ale ten nárůst pro palestinských pozic je tam také, i když tedy slabší.
1: Jak konkrétně průzkum probíhal? Koho jste se ptali a ptali jste se ve všech třech průzkumech na to též?
2: Tak my jsme vlastně pro ty první dvě vlny průzkumu měli společnost Ipsos a pro ten poslední průzkum jsme měli společnost STEM a ty se ptají vždycky zhruba tisíce Čechů, kteří reprezentují českou populaci, to znamená, jsou z různých oblastí republiky, různé platové třídy, velká města, malá města, vesnice, takže opravdu by to mělo reprezentovat českou populaci. A co se týče těch otázek, tak ta základní baterie otázek zůstává stejná, to je právě síla toho průzkumu, ale samozřejmě po 7. říjnu jsme tam dodávali otázky právě k 7. říjnu a v té poslední vlně jsme samozřejmě přidali také otázky k válce v Gaze a vůbec vlastně, jak Češi vnímají Izrael v souvislosti právě s tou válkou.
1: A co tedy v názorech Čechů hraje největší roli? Jsou to třeba volební preference, věk voličů, vzdělání? Co je nejdůležitější?
2: Podle těch dat, která máme k dispozici, hodně je důležitý věk a vidíme, že obzvlášť mladé ženy jsou vůči Izraeli kritičtější než třeba muži středního a staršího věku. No a potom samozřejmě stranické preference a tam to asi úplně nepřekvapí, že voliči středopravicových a pravicových stran, konzervativních stran jsou více proizraelští, ale zase nás docela překvapilo, že proizraelský postoj zastávají převážně i například voliči Pirátů. No ale samozřejmě, když se podíváme více na to levicové spektrum, tak tam je mnohem více lidí kritických vůči Izraeli a je to dominantní především u voličů komunistické strany. Co se týče voličů ANO, tak tam vidíme spoustu nerozhodnutých lidí, kteří jednoduše neví, nemají názor, takže tam vidíme, že opravdu voliči ANO jsou velmi pestrým mixem lidí s různými názory.
1: Říká Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Ze Sionu vyjde zákon a slovo Boží z Jeruzaléma. Verš proroka Izajáše připomíná darování Tóry, které se slaví během svátku Šavuot. Ten letos začne už 21. května, zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Svoboda nemůže existovat bez pravidel. Tak by se dalo shrnout jedno z nejdůležitějších témat svátku Šavuot. Ten totiž připomíná, že Židé při cestě z Egypta dostali od Hospodina na hoře Sinaj desatero. Teprve tato pravidla změnila uprchlé otroky v národ, který měl poslání. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o smyslu a duchovním významu svátku Šavuot mluvila Daniela Bruhová.
1: Od čeho je odvozen název svátku Šavuot? Ptám se vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.
2: Je odvozený od podstatného jména Šavua, což znamená týden. A Šavuot je možný číslo týdny. A mění se tímto, že to jsou týdny po svátku Pesach až po svátek Šavuot. Je to 7 týdnů, čili 49 dní, a ten 50. den je právě ten svátek Šavuot. Splývá v jedno v tom našem kalendáři s tím zemědělským obdobím žní, co tady známe jako dožinky, čili konec pšeniční žně. A samozřejmě ne tady, ale v Izraeli.
1: A jaký je duchovní obsah tohoto svátku?
2: Šavuot je poznamenaný právě tím východem z Egypta, to je jako svátkem darování Tóry. V ten den toho svátku tak se shromáždil veškerý lid, všech 600 tisíc mužů a ženy k tomu a děti a tak dále, aby byli přítomni tomu, že se na Sinaji zjeví Bůh, což se taky stalo. A oni z toho desatera, který známe, slyšeli jenom první dvě přikázání.
1: Jak na to reagovali?
2: Nejdříve se šíleně polekali, poněvadž oni to viděli. To, co měli slyšet, tak vlastně viděli. Se lekli, že zešílej a že umřou, nebo že se s nima něco děje naprosto nepřístojného. Potom řekli Mojžíšovi, aby pro Bůh na ně už ten Bůh nemluvil, poněvadž on je takový moudrý, tak aby si to vyslechl od něj sám a potom jim to předal. Takže ten Mojžíš vlastně jako je někým, kdo je prostředníkem mezi tím národem a Pánem Bohem.
1: A Mojžíš vystoupil nahoru, aby naslouchal Bohu.
2: Bylo to v době jarním, ta hora kvetla, muselo to být úžasný, ale když mluvíme o hoře, tak většina komentářů k tomu se shoduje na tom, že to moc vysoká hora nebyla, kukový kopeček. To důležitý na tom bylo to desatero, který v sobě nese celou Tóru.
1: Můžeme však říci, že Šavuot akcentuje významně desatero?
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě se čte to desatero v synagoze, připomínáme si to i jídlem.
1: Co se objevuje na talíři v tento svátek?
2: Pokrmy, který jíme, zvlášť na ten první den Šavuot, jsou většinou mlíční. Tam už nejsou žádný další příkazy, kromě toho, že to je svátek a nejdeme do práce a se máme věnovat hlavně Tóře.
1: A připomeňme, že synagoga se zdobí zelenými větvičkami. Proč?
2: To je to, co jsem říkal, že ta hora kvetla, takže to je ten důvod, proč ta bima, ten almemor, to, odkud se čte ta Tóra, je ozdobená květinama.
0: Svátek darování Tóry Šavuot doprovází i další žalm. Kdyby mě Bože tvá Tóra nenaplnila rozkoší, dávno bych už zahynul ve svém utrpení. Zpívá opět Šlomo.

0: Na seznam 50 předních žen v Izraeli byla v roce 2018 časopisem Forbes zařazena historička Dina Porat. Téhož roku vydala knihu Nakam, což v hebrejštině znamená pomsta. Zásluhou nakladatelství Akademia je dostupná i v češtině. Věnuje se velkolepému plánu odplaty za holokaust, kterou inicioval odbojář a slavný izraelský básník Abba Kovner. Jeho biografii se psala právě Porat. Díky tomu se také dozvěděla o členech jeho tajné organizace, kteří osobně žádali o zaznamenání celé operace. Jak o této akci, jejíž průběh kniha vůbec poprvé zevrubně rozkrývá, smýšlí přímo Dina Porat, zjišťovala Šárka Švábová.
1: Tato kniha pojednává o skupině 50 mužů a žen, která měla za cíl vykonat odplatu za holokaust na životech 6 milionů Němců. Jak se vyvíjel váš pohled na jejich záměr a způsob myšlení?
2: Pravda, stali jsme se přáteli a vzájemně jsme se navštěvovali. Při každém setkání jsem pravila: poslyš, jsme dobří přátelé, ale zavraždit 6 milionů lidí nebyl zas tak dobrý nápad. A oni, kdyby s námi prožila holokaust, kdyby tam s námi byl Ježíš, připojil by se k nám. Takže se mi sice nezamlouvá jejich nápad, ale mám je moc ráda jako lidi. Souhlasím s jejich hlubokou analýzou poválečné situace, která směřovala k vytěsnění všeho kolem holokaustu. Norimberský proces se jim nezabýval. Příslušníci SS byli po stovkách tisíc posláni domů. Amerika postavila Německo zase na nohy. Nikdo nebyl za holokaust potrestán. Nikdo neměl v úmyslu uchovávat ho v paměti. Oni to pochopili a správně ve své analýze pojmenovali. Hledali ovšem nesprávné řešení v pomstě. Místo toho, aby vsadili na vzdělávání a celosvětovou mediální kampaň, ke které jsme dospěli o hodně později.
1: Záměr mstít se zdaleka nezdílela většina Židů. Ta chtěla nechat minulost za sebou a upírala zrak ku předu, k přestavbě svých životů i nového místa pro život. Rebuild their life
3: in a new place. Yeah, you know that the British who caught the survivors' ships.
2: Ano, víte, že Britové zastavovali lodě se zachráněnými Židy směřujícími do Izraele? Nechtěli, aby tam zakotvili. Místo toho je posílali na Kypr, aby tam po všech zkušenostech s nacistickými lágry opět žili v táborech. Tehdy došlo k obrovskému baby boomu. Lidé se neženili jen z velké lásky, znali se často jen 2-3 týdny, ale chtěli rodinu, chtěli obnovit život a vytvořit nové komunity, žít pospolu s dalšími Židy a bojovat o vlastní stát. Tohle byla jejich reakce.
1: Pomsta měla být pro skupinu mstitelů a k tomu vyrovnání se s historií. Jak byla potom všem schopná smířit se s ní a vetknout jí nějaký smysl? Made sense of the history. I don't compare it to the revenge taken by the Russians.
2: Nemůžeme to srovnávat s pomstou, kterou na Němcích vykonali Rusové, Češi, Poláci, Řekové a další. Nechtěli se s Němci usmířit, chtěli je přísně potrestat. Ale Židé měli vždy dlouhodobou perspektivu. Jako národ jsme 3000 let staří a snažíme se dívat daleko do budoucnosti. Oni hlavně chtěli, aby se na holokaust nezapomnělo. Také chtěli varovat kohokoliv, kdo by v budoucnu zamýšlel udělat Židům něco podobného. Takže to mělo být varování, ale i snaha najít určitou spravedlnost. Spravedlnost ve světě, který zapomínal a holokaust nepotrestal.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Federální zpravodajská služba Švýcarska informovala, že zpřístupní dlouho utajovaný spis k nacistickému zločinci Josefu Mengelemu. Festival Open House představí 19. května aplikaci MemoMap Praha. Ta umožňuje studovat historii holokaustu přímo v ulicích města. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zděslavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánu z Jablonného je to zázrak. V německém Pforzheimu pyrotechnici úspěšně zneškodnili bombu z druhé světové války. Na zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zděslavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého jí zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zděslavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
1: Počasí.
2: A zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 stupňů, v tisíce metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. V tisíci metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vyskytují se tam zvířata na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
2: Česká dvanáctka.
3: Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janků. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bandem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, ten se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před pěti lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V roce 2021 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný singl Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká dvanáctka. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu a částečně i o tom je nejnovější singl, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa. Yeah.

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum Mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České 12ky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše a jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká 12?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: Já to
0: taky. Jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže ano. Já vlastně vůbec nevím, co je novýho, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Tvoje kapela, co?
2: Ano, ano. Mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi, rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě když
0: já mám nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je můj nejohranější.
2: Ano, to hrajeme taky. To hrajeme.
0: Jsem to asi mydl tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, to jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mě se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku, tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár, ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To kdy tě zná celý,
2: půl, no jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystřiklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
0: Jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
2: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
0: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka, Perpetuum Mobile, Eva Farna, hit Mezera 12. Druhá novinka, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu, Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Spikmátor, Starší klub.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přicházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a Into Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMS-ku má hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7. 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loďky, Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit má SMSku hit Mezera 1. Po 8. během 11 týdnů vítězí hit Jetplane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou. Takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál jak somej slou. Snad nevzbudí.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Jedna 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Nepálský šerpa Kami Rita vystoupal po 32. na Mount Everest. Víckrát se to nikomu nepodařilo. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
4: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
3: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
5: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
3: Nepálský šerpa Kami Rita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhakpa, která na vrchol vystoupila po 11. Víckrát se to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritovi je 56 a Lhakpě 52 let.
2: Sport.
3: Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic.
2: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky, jindy jen výjimečně, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, noční a ranní teploty 5 až 0, místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14 v 1000 metrech na horách okolo 10. A v Beskydech okolo 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D46 mezi kilometry 10. a 7. ve směru Brno, tam jsou práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: V Hlinsku vás vezmou do vesmíru i za špatného počasí. Hvězdárna tu totiž kombinuje klasické pozorování s moderním planetáriem. A právě z Hlinska teď budeme živě vysílat pořad Sedmikrásky na nebi.
2: Sedmikrásky na nebi.

0: na volný čas. No a udělat si výlet do Hlinska stojí za to, protože je to malebné městečko se skanzenem vlastně a tady vlastně s nádhernou planetou.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, přátelé, tak nás poslouchejte, můžete nám taky napsat, jak jsme na tom s pozorováním.
1: Přesně tak, protože dneska, když budete mít pěkné počasí, tak ke konci našeho vysílání bude nad Českou republikou přelétat Mezinárodní kosmická stanice a my vám řekneme, kdy a kam se dívat.
0: Tak poslouchejte a budeme rádi, když nám dáte taky vědět o vašich pozorováních, nebo když budete mít jakoukoliv vesmírně kosmonautickou otázku, můžete nám napsat na mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Dobrý poslech.
2: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který je věnovaný vesmíru, astronomii, kosmonautice, a dneska vysíláme z... Teď jsem přemýšlel, jak to nazvat vlastně, možná tak vědecké centrum, asi ano, dá se říct.
1: Odborně se říká Science Centrum.
0: Science Centrum, ano, přesně tak. Planeta Hlinsko, my tady během dnešního večera vystřídáme hned několik hostí, ale začneme s Janem Douckem, řekněme zakladatelem tady toho, nebo otcem zakladatelem, majitelem původní myšlenky tady planety Hlinsko, jak to je?
2: Krásný večer. Dá se to do jisté míry tak říct, byť samozřejmě zakladatelem toho všeho je vedení města, protože jasné, to zajistilo celý ten objekt. Nicméně ta myšlenka přišla opravdu z mé hlavy a z hlavy mých kolegů.
0: No, když se řekne to slovo planeta, tak teď jako tady ze sebe budu dělat chytrého, ale mě to tady řekli vaše kolegyně, že na konci je velmi, jsou ta tři písmena ETA, která je spojená tady s Hlinskem, teda už dávno tomu, že teď už tady vlastně z toho nic moc nezbylo, nebo spíš nic než moc. A takže ETA Hlinsko není, ale má to hodně jakoby společného tady s tím místem. Tak...
2: Je to přesně tak. My když jsme vymýšleli název toho objektu, tak jsme chtěli to slovo ETA do toho zakomponovat. A ten důvod je naprosto jednoduchý, protože teď jsme v budově, kde vlastně bylo administrativní centrum ETI, mm-hmm, bylo tady i testovací centrum dole ve sklepě, mm-hmm, tak byly takový ty testovací mašiny, mixeriel, dokud neschořela, tak podobně. No a co je důležité, že vlastně, když se podíváte z některých oken ven, tak uvidíte areál, kde se vlastně ty spotřebiče vyráběly. Mm-hmm. A my to tady trošku v té expozici máme i zakomponováno. Právě v jedné části, tak i ty spotřebiče v nějaké podobě jsou.

0: Jo, to můžeme říct asi celkem rovnou, že pokud jste lehčí nostalgici, tak jako já, tak tady jedno oko nezůstane suché, protože jsou tady takové ty vysavače, mlýnky, vy, kteří jste prostě, řekněme, starších ročníků, narození ještě před rokem 90, tak prostě všichni jsme to měli doma, že jo, protože nic jiného nebylo.
1: No ale musíme asi taky říct, že zaprvé mnozí ještě do dneška používáme ty věci,
0: to je pravda,
1: jo?
0: Ano.
1: Ale že tady není to jenom jakoby muzeum, byť tady jsou ty původní jako výrobky, ale vlastně některé jsou i velmi zvětšené a člověk může dokonce do vysavače vejít, že jo, tady.
0: Ano, ano. No,
2: to je, vlastně je to přesně tak. Já vám řeknu proč, protože když jsme tady dělali ty expozice, tak jsme přemýšleli nad tím, jak téma atmosféry, které právě je spojeno s těmi exponáty, provázat vlastně s fyzikálními principy, které člověk využil, okoukal vlastně v té atmosféře a pak je použil v těch spotřebičích. Takže to je ten důvod,
0: což vlastně lux je, že jo? No.
2: Což vlastně lux je, lux funguje na principu podtlaku a podtlak je spojen se vzdušnými masami, které se kolem nás všude motají. Takže tohle jsme se snažili takovými často dlouhými a velkými oslými můstky propojit.
1: Já bych se vrátil teda na začátek, protože jsme se bavili o tom, že vy jste teda vymyslel ten koncept tady. A to centrum tady není dlouho, že vlastně slavíte letos třetí narozeniny, nebo budete slavit třetí narozeniny.
2: Ano,
1: že?
2: Přesně tak, v září 22. jestli se nepletu, tak budou třetí narozeniny toho objektu. Bylo to první vzdělávací nebo science centrum, tedy chcete-li, v Pardubickém kraji, které bylo v tou dobou otevřeno. A ty tři roky ukázaly, že ta expozice je velmi živá, funkční a nejenom expozice, ale vlastně i ty přilehlé prostory, které tady jsou ve smyslu laboratoře, auly, konají se tady různé akce, takže je to opravdu objekt, který, já bych řekl, komunitně funguje.
0: No, je to tady moc hezké. My jsme dokonce, nebudeme to rozmazávat, ale slyšeli jsme rozpočet, s kterým to tady bylo stavené, a to teda nám zůstala viset brada dole, když to tak řeknu, prostě za jak málo peněz jste udělali opravdu jako skvělou věc. Teda.
1: To bylo důležité, že jsi řekl, že za jak málo peněz, protože tak jako by to...
0: Ano, mohlo se i obráceně, to uznávám, ne, tak že se, že když dneska člověk vidí science centra za stovky milionů korun, tak vy se teda rozhodně nemáte za co stydět a je to tady opravdu pecka. My si to tady za chviličku projdeme, protože těch exponátů je tady hodně. My teď jsme vlastně v místě, kde je pokladna, kam vlastně přijdou návštěvníci úplně jako poprvé. Dokonce tady máte i stylové takové skřínky. To
2: ano, ano, ano, ano.
0: To se hodí tady k našemu pořadu.
2: Přesně tak, my se tady na ně díváme a je tady 36 skřínek a na každé skřínce je nějaké souhvězdí, na jedničce je Hydra, na dvojce Pana a tak dále, to pokračuje. Mm-hmm. A ono to má určitou logiku, protože souhvězdí je 88, jestli se nepletu, mělo by to tak být, že? A tady jich máme 630 největších, prostorově největších, takže jsou tam vypsána, je tam vždycky znázorněno název a je tam i nějaká základní úderná věta o tom souhvězdí.
1: My bychom asi měli trochu uvést na pravou míru tu úvodní upoutávku. Vy tady nemáte planetárium, nicméně astronomické jakoby různé exponáty, těch tady je spousta. Dokonce tady jakýsi simulátor, řekněme, hvězdné pohybu nejnápadnějších souhvězdí. A tím nemyslím tady ty skříňky odkládací, ale vlastně se tady jako zobrazují, že on, ty nejzajímavější obrazce. Takže jako ten vesmír tady je na každém kroku. Vidět.
0: Je to tak. A k tomu se dostaneme už za chviličku, takže poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
3: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, kdy se spojují všechna regionální studia Českého rozhlasu od Plzně až po Ostravu a taky třeba přes Český rozhlas Pardubice, který je doma v Pardubickém kraji, odkud dneska vysíláme my konkrétně z Hlinska, z planety Hlinsko. Dalším naším hostem je Petra Plisková, ředitelka tohoto nádherného vědeckého centra. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tak, na vás bude trošku provést nás tady, což je vždycky do rádia taková jako nejméně vděčná atmosféra. Disciplína, protože člověk by rád vždycky řekl, no to máme tady takhle, se na to můžete podívat. To v rádiu úplně nejde, ale vezmeme to postupně. Vy máte už na začátku úplně dole, když se vstupuje sem vlastně do tohoto centra, do planety Hlinsko, pár takových jako zajímavých atrakcí.
2: Tady... Na venkovní expozici.
0: Ano, ano. Jedno se jmenuje, jak je to...
1: Cirkulon,
0: to tady Jiří Dušek se vrátil do dětských let.
2: Ano, já jsem v tom cirkuloval.
0: Cirkuloval, v tom pobíhal, v tom vyzkoušel, v tom trošku odstředivou sílu, taková vlastně jakoby nakloněná dokola plocha. Tak dole máte teda co? Kromě tady cirkulóny.
1: Tak ještě máme novou expozici, kterou jsme otvírali právě na začátku letošního roku. Je to expozice věnovaná, říkáme ji, cestujeme po planetách a je to taková deska na zdi, jestli mám popisovat pro posluchače, kde je 9 krásných otázek, kde si děti můžou vyzkoušet svoji paměť, svoje znalosti a podobně. A když ji vyluští a přijdou sem nahoru, tak tady máme takovou krásnou plazmovou kouli, kterou díky kódu, který právě získají vyluštěním těch otázek, tak můžou potom spustit.
0: Už na ně jdete takhle z hurta, ne? Od začátku.
2: Dobře, tak zvládnu tenhle vstupní kód získat.
1: No.
2: A cítím se tady vlastně ve třetím patře zrekonstruované budovy, protože pod náma je škola.
1: Učiliště. Učiliště, ano.
2: A tady to centrum sídlí vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Tak teďka jsme tak. Jakoby v tom třetím a třetím patře budovy a prvním patře centra.
1: Ty jste to řekl úplně přesně, je to tak. Jsme tady v místě, které je recepce a hlavně je to taková i odpočinková zóna, kde si třeba veřejnost nebo i ty školy mohou odpočinout, dát si svačinku a spočinout chvilku.
0: No ale vedle už je samotná expozice, kde se člověk může třeba vydat do středu země, že jo?
2: Ale... Víte, má takové tři tematické celky, jak jsem pochopil.
1: Tak my tím, že se jmenuje Planeta Hlinsko, tak se jmenuje opravdu planetě a my to máme z toho pohledu spíš z těch sfér, které na té planetě máme. Je to jedna sféra, kterou právě tady my vidíme už odsud, to je litosféra, kamenný obal země. A potom, když vstoupíme o patro výše, tak je to potom ještě hydrosféra a atmosféra.
2: Mhm. Takže. A k tomu vlastně náleží všechny ty exponáty, ať už interaktivní nebo informační tabule a podobně.
1: Všechno navazuje a je to vlastně celkem 19 expozic. Oni jsou číslované, ale není to chronologie prohlídky. U nás si může vlastně ten návštěvník chodit jak chce, samovolně, nepotřebuje k tomu žádného průvodce ani žádné pracovní listy, které samozřejmě máme, kdyby bylo potřeba, a školní skupiny chodí s lektorem.
0: Ale hodí se vzít si sebou mobil, protože tady můžete načíst QR kód a to je tady vlastně hned na začátku. A mi přijde úplně fantastické. Že to tady můžete rozpohybovat, to je úplně super.
1: Tak máme takovou zajímavou věc, říkáme tomu, nebo je to rozšířená realita. A vlastně díky této rozšířené realitě se můžete ocitnout někde v prvohorách, druhohorách, protože díky žaluzím, které uvidíte do kolečka celé místnosti, dokážete spustit právě tu rozšířenou realitu. A kolem vás dokonce může běhat i dinosaurus.
0: No, já to popíšu, na těch žaluzích jsou vlastně takové jakoby obrázky.
1: Černobílé kresby.
0: No, trošku to vypadá jako Zdeněk Burian, že jo? Když to možná, ten dinosaurus, to tak řeknu, a vy na to namíříte, prostě stáhnete si tu aplikaci, že, přes ten QR kód, který tady máte, a namíříte to na ty žaluzie, a ono to normálně jako zbarevní se a rozpohybuje se to, je to teda fakt jako bezvadný.
1: Taková 3D animace, která nám představí právě tu dobu.
0: Ano, já jsem říkal už, že se tady Jiří vrátil do dětských let a co ho teda nejvíce ještě zaujalo, bylo, že se člověk může udělat tak jako ohromný výbuch, že jo, Kunětické hory.
1: Tak právě tady v té části, která je věnovaná litosféře, máme několik expozic a jedna je věnovaná sopkám. A když si budete chtít namíchat takovou sopku, která vybuchne a budete chtít udělat nejničivější výbuch, tak i to lze tady udělat, přesně tak.
2: No nicméně té expozici litosféře dominuje obrovský model planety Země.
1: Naše největší
2: Když už jste ta planeta, ano.
1: Planeta, ano. Pětimetrový.
2: A do ní se dá stoupit, že dokonce
1: když
2: do té planety.
1: Když obejdete ze zadu, protože ze předu je taková nenápadná, vypadá to...
2: No, jako nenápadná se... pětimetrová planeta, jako takže...
1: Myslím tím, že nejsou vidět žádné dveře, žádné vstupy. Vypadá to opravdu jako obyčejný globus, ale v nadrozměrném nějaké velikosti. A ze zadu uvidíte krásný průřez, kde uvidíte i svítící jádro. Mm-hmm. A vlastně, když ještě vlezete dovnitř, je to taková jakoby trošičku labirintek maličký, tak tam nám běží na velké obrazovce takový 3D program, kde se dostanete opravdu do středu Země.
2: Mm-hmm. To vlastně symboluje jako, ano, já jsem právě říct, že to symboluje jako výtah, že jo?
1: Tak, přesně
2: tak. Je to taková
1: tak.
2: Hezká podívaná.
0: No a co teda mě teda zase, já jsem se zase jako tady cítil trošku jako děcko a užil jsem si to. Vy tady máte simulátor zemětřesení, to prý je zejména oblíbená atrakce maminek s dětmi.
1: Ano, takové situace se tady stávají, že vidíme už od recepce, že se snaží uspat dítě právě tím, že nám ho dají do našeho zemětřesení.
0: To je zemětřesení ideální místo na uspávání dětí.
1: Ano, tak, přesně tak. No, to simuluje to vlastně pohyb stůl, toho kočárku. Ano.
0: Jo, to je takový stůl, který se vlastně jakoby hýbe.
1: Ano, přesně tak. Můžete si nasimulovat sílu právě toho zemětřesení o nejslabšího, kde ty děti ještě nespí a pak po to nejsilnější, kde nám usínají.
0: Ale ten hlavní princip je vlastně v tom, že lidi se tam postaví, jsou tam kostičky normálně,
1: ano,
0: jako
1: kostičky,
0: hrací.
1: Přesně, dva druhy, těžký a lehký, ještě ano, řekneme.
0: A ty se dají vlastně stavět na sebe, že si z toho postavíte třeba domeček, že jo, nebo nějakou věž, nebo něco takového. A podle toho, jak důmyslně a jak chytří jste, tak vám to buď to spadne, nebo
1: buď
0: nespadne. Já na sebe můžu prozradit, že mi to spadlo už asi při 2 stupních Richtera, takže to bylo jenom takové chvění, když to tak řeknu.
1: Ale byla to vysoká věž, takže
0: obrovská.
1: To bylo logické.
0: Dobrá, těch věcí je tady hodně, ale já myslím, že už bychom pomalu mohli přeskočit do druhého patra. Každý návštěvník, který sem přijde, tak ke vstupence dostane takovou modrou kuličku.
1: Kapičku vody, ano. Tomu říkáme, ano. A je to takový malý suvenýr, který si pak odnese i domů, tak to říkám hned na začátku, abych třeba nalákala budoucí návštěvníky. A tu kuličku, protože se koulí, budete potřebovat v kuličkových drahách a ona nám bude nahrazovat to vodu, protože jsme tady nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou, tak řasy, že jo, pocákaný lidi, děti.
0: Jasné, no.
1: Takže vlastně nemáme tady ani kapku vody, ale přitom vysvětlíme celý princip koloběhu vody na naší planetě právě díky dřevěné modré kuličce.
0: A lidem dojde prostě třeba jenom, jak ta voda putuje krajinou vlastně z vyšších nadmořských výšek třeba do řek, že tady vlastně jste využili vlastně poměrně zajímavý terén okolí Hlinska, kde vlastně řeka Chrudimka, že do Labe.
1: Přesně.
0: A ta kulička se tam krásně tak jako kutálí po takovém modelu reliefu, že jo. Tak. Pak tam máte vodojem ještě taky, myslím, že jo.
1: Tak to je asi tak nejatraktivnější, no, z těch venkovních expozic, protože my tam máme ještě jeden veliký labirint, k tomu se pak třeba dostaneme. A tady si vlastně dokážeme tu vodu vyčistit, dokážeme dětem ukázat, že voda i něco stojí, je tam elektroměr, dokážeme se podívat, do jakého druhu čištění spadne a podobně. A všechno je to manuálně klikou, že roztočíte a vidíte, kam vlastně ta kulička všude může putovat. Jsou tam takové dlouhé vlastně jakoby potrubí průhledná, takže vy všude vidíte, jak ta kulička putuje, tím vodojenem, všecko máte vlastně krásně na očích.
0: Ano, mi tady už několikrát jako padlo, že to je skvělé pro děti, ale já musím teda i za sebe říct, že to je bezva pro dospělé, protože i vlastně nám, dospělým, tady ve spoustě věcí jakoby dojde, jak ty věci fungují a prostě trošku si osvěžíme ty věci ze školy, které už jsme asi třeba dávno zapomněli, pak když se tím úplně nezabýváme. Těch expozic tady strašně moc, tak si pojďme dát teď trochu pauzu
2: a pak pokračujeme.
0: A pak budeme pokračovat. Posloucháte 7 krásky na nebi. Jenom ještě můžu dodat, že vlastně už nám chodí i nějaké maily, tak se k ním dostaneme na 7 krásky. @rozhlas.cz nám můžete psát.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi, pořad o astronomii, o kosmonautice, ale dneska taky hlavně o naší planetě, o planetě Zemi.
1: On je taky potřeba říci, že lidé často vnímají, že vesmír je to, co je nad náma, ta hvězdná obloha, ale já vždycky dodávám, že vesmír vlastně je úplně všechno, protože naše planeta je součástí vesmíru, takže i lidé jsou součástí vesmíru, takže vesmír je úplně všechno. Takže vlastně
0: všichni jsme vesmír.
1: My si můžeme v tomhle pořadu vysílat, odkud chceme a vykládat si, o čem chceme, protože vždycky to bude o vesmíru.
0: To je pravda, ano, všechno je součástí vesmíru, je to dobře trefené. A dneska jsme ale na planetě Zemi, ale zároveň taky na pobočné planetě Hlinsko. Tady v Hlinsku je to, musím říct, že fakt nádherné místo, že se vám tady, jednak je to teda nové celkem, že jak jsme říkali 3 roky, těch expozicí je tady celá řada. Dokonce je takový labirintík, který máte, že jo? A ten taky vlastně souvisí s vodou, jak to je?
2: Tak jak jsme zmiňovali už při minulém vstupu, tak je to vlastně v části, která se věnuje hydrosféře, takže vodnímu obalu Země, aby jsme se vyjadřovali třeba i pro menší děti. A my uprostřed celého toho patra máme opravdu labirint, kde se stanete tou kapkou vody vy jako člověk. Cítíte se tak, jak se cítí voda u nás na planetě. Jsou tam klimatizační jednotky, takže v určité části je tam zima, protože když je voda v obloze, než spadne domů třeba dolů v podobě kapek, tak je chladno, ale když se dostane třeba do domácnosti, tak si ji ohřejeme, protože si chceme udělat čaj, takže v té místnosti je teplo, není tam teda 100 stupňů, to se nemusí nikdo bát, nebojte.
0: Sauna.
2: Sauna. A je tam i dalších pár překvapení, můžete se třeba spláchnout jako záchodem a vyplujete zase v rybnice, takže uvidíte sami.
0: Je to super, protože vy to máte s těma zvukovýma efektama, takže opravdu tam to spláchnutí člověk má.
2: Ano, přesně tak.
0: A v tom stísněném prostředí má člověk pocit, že tak putuje tu kanalizační trubkou.
2: trošku, ano, přesně.
0: Já jestli můžete předat na chvilku mikrofon Honzovi Douckovi. Mě by vlastně zajímalo trošku ty nápady těch expozic, jako jestli, kde jste na to přišli, protože vy jste...
1: Okopíroval se to, nebo to bylo, takhle, kde to přišlo samo?
0: Kde jste to kopíroval?
3: No, my jsme se nesnažili kopírovat, což je asi na tom vidět. Opravdu jsme měli snahu, aby ty expozice byly unikátní a byť jsme logicky navštívili různá science centra a s kolegy jezdíme i po světě, takže máme různé inspirace, tak jsme se stejně snažili to dělat unikátně, tak aby to byly věci, které jsou jenom a jenom tady a nikde jinde. Myslím si, že se to poměrně povedlo, že tady opravdu nemáme takřka nic, co byste viděli někde jinde.
1: To je pravda.
0: Jen bychom na začátku zmínili ten vysavač obří, který má design takového toho starého eťáckého vysavače, který si myslím, že ještě jako si my dříve narození dobře pamatujeme. A jak tady říkala paní ředitelka, tak někteří to mají ještě určitě doma. Tak ne jako muzeální kousek, ale stále funkční. Tak co v tom vysavači člověk zažije?
3: My jsme ho měli mimochodem v hnědé barvě, tenhle vysavač. Co tam zažije? No, zažije tam vlastně to, jak vzniká... jak vznikají vzdušné proudy. Pochopí, nebo snad pochopí, doufejme, já předpokládám, že ano, pochopí, jak to je vlastně s teplým a studeným vzdušným proudem na planetě Zemi. Pochopí, že to není úplně jednoduchá věc, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit a úplně na závěr ho to přenese do vysavače, aby zjistil, jak funguje podtlak, uvidí tam naše lítající kravičky a úplně na závěr, když by sem šel třeba někdo s mokrými vlasy po dešti, tak má možnost si tam ty vlasy vysušit, protože ten vysavač opravdu začne foukat, ten speaker, který tam je, začne křičet, protože jinak by to nebylo slyšet a zažijete zkrátka vysavač.
1: Taky tam máte mixer.
3: Ano, taky tam máme obrovský mixer.
0: Vlastně,
3: Tak, ano. Je tam velký mixer, je to velká zvětšenina mixeru, který pak je tam vzadu ve vitríně, takže ano. To lidé mohou porovnat. A mixer vlastně ukazuje, jak fungují vzdušné víry. Ukazuje to, jak musíte trošku tu energii do toho vložit, aby ten vír vznikl, takže máte možnost, a je to mixer takzvaně dvoumužný nebo dvouženský, jak se to vezme, ale je
0: tady
3: to třeba...
0: Tady bych klidně řekl normálně dvoumužný, protože to prostě fakt vyžaduje jako páru, to rozpohybovat.
3: Přesně teda. Tak, vyžaduje
0: a
3: to páru.
0: A to nechci tady děvčata nějak jako podceňovat, ale...
3: Je to makačka, to je pravda, nicméně, když se vám to podaří a chytnete tam ten správný švunk těch větrů, tak opravdu všechny ty objekty, které jsou vevnitř, vnesete a vidíte, jak se točej, jak rotujou podle nějakých pravidel a jak vlastně vypadá vír.
0: Ano, když se doma děláte smutí, tak to tak nedoceníte, tady to poznáte líp.
1: Ono samozřejmě tady asi do tohle centra, a budeme se o tom asi teďka bavit, chodí hlavně děti a já bych řekl, že tyhle exponáty jsou strašně důležitý, protože oni vybijou trošku tu dětskou energii, že? Jako, aby se trošku unavili a nedemolovali to tady systematicky.
2: Přesně tak, proto je venku ten cirkulon. Tak to je číslo jedna, kde jsme potřebovali ty děti vybít. Pak je tady těch 44 schodů a potom pár těch expozic, které jsou opravdu fyzikálně, opravdu fyzicky náročné.
0: Potom...
2: Přesně tak. Jinak my jsme vlastně to koncipovali tak, že tím, že to je vzdělávací centrum, tak sem chodí děti hlavně školního věku, je tady doporučený věk 6+, ale jsme rádi za každého menšího návštěvníka, budoucího badatele, fyzika, astronoma, astronauta, protože i ty malé děti, když neumí číst, tak si tady určitě najdou to, co chtějí, co potřebují k tomu, aby měli hezký den a aby si našli něco, co je zajímá, třeba právě ty kuličkové dráhy. Jinak těch 6+ je doporučené proto, protože i ty expozice velikostně bezpečné, jako by jsou pro ty děti větší, ale hlavně tady spousta textu. Hmm. Takže nejenom ty expozice, ale spousta různých panelů, desek kolem, které obsahují ještě další nadstavbu, spousta informací k tomu.
1: Jak máte vlastně otevřeno?
2: Mám otevřeno 362 dní v roce.
1: Takže které tři dny zavíráte?
2: Štědrý den, Nový rok a Velikonoční pondělí.
1: Ty brďo.
0: Takže vy jste fakt normálně od pondělí do neděle každý den? Jo?
2: Ano, včetně pondělka.
0: Teda, pěkně, to je super. Kolik sem tak přijde lidí?
2: Tak v průměru máme návštěvnost kolem 20 000 návštěvníků za rok, hezky, co teďka
1: to
2: počítáme od začátku.
0: To je hodně dobré. To
1: je... Asi je potřeba taky říct, že to tady ale vedete v malém počtu. Jakože to je jako
2: Počet zaměstnanců planety Hlinsko jsou 3,5 zaměstnance, když to vezmeme opravdu přepočítáno na recepci a na veškerou tu údržbu, co tady je. Plus samozřejmě máme lektory, kteří vedou vlastně ty odborné přednášky anebo ty školní skupiny. A potom máme spoustu brigádníků, kteří nám pomáhají třeba právě o těch víkendech, aby my jsme mohli být aspoň chvilku doma. Hmm.
0: Dobrá, tak jo. Máme 21 hodin 35 minut. V kolik že letí ta mezinárodní vesmírná stanice?
1: Chvilku po tři čtvrtě na 10.
0: Tak máme ještě čas, dobře. Tak,
1: v dalším vstupu si to asi řekneme.
0: V dalším vstupu si řekneme, co můžete
1: přípravu
0: vidět na obloze. A ne všichni můžete vidět, protože nám třeba píše Monika Krauzová, naše pravidelná posluchačka ze západu Čech, ze Sokolovska, kde píše, že od východu se zatahuje a je ještě celkem světlo, ale připomíná taky přelet Mezinárodní vesmírné stanice. Tak než se vám zatáhne, tak vám ještě řekneme, co teď na obloze můžete vidět nebo během dnešních nocí a těchto dnů taky můžete vidět. Tak poslouchejte dál Sedmikrásky na nebi.
4: Sedmikrásky na nebi.

0: Tady jsou regionální stanice Českého rozhlasu, pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z nádherného science centra planeta Hlinsko. Teď se dostáváme vlastně poprvé, bych řekl, v naší vysílací historii do toho, jak, nebo respektive do pocitu našich posluchačů, kteří žijí třeba v nějakém bytovém domě, protože my jsme vždycky měli možnost výjít ven a pozorovat noční oblohu, nebo vždycky jsme byli v nějaké prostě vězdárně, to šlo, ale tady jsme prostě v bývalé administrativní budově ve třetím patře, tady nemáme moc kam jako chodit ven.
1: No ale tam se vlastně, je tady něco vidět z oken? Máme tady výhled na něco zajímavého?
2: Myslíte objekty nebo oblohu?
1: Dobře, tak jaká je tady obloha? Je tady něco vidět, aspoň něco?
2: Je tady vidět pár souhvězdí, já jako nejsem na to úplně specialista, to možná vy budete lepší, ale není tady nic extra výjimečného, ale budou to klasická souhvězdí. Pravda je, že obecně jsme v oblasti, kde ten světelný smog je menší. Jasně, teď jsme ve městě, takže tady logicky svítí lampy, ale pokud bychom vyšli za město, tak jsme na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů a tady přece jenom například Seč nedaleká, tak je vyhlášena krásnými záběry fotografickými, které, pokud se nemýlím, i NASA.
1: Ano, on tam totiž je Petr Horálek, náš známý český astrofotograf, teďka dokonce dostal nějakou cenu od vlastně Pardubického kraje, takže ho taky tímto zdravíme. Nicméně, my se asi budeme podat hlavně o obloze teďka aktuální.
0: Ano, k tomu ne? Jsem se chtěl dostat, o aktuální obloze. Tak teď budeš muset zapojit svoji fantazii a tak nějak posluchačům popsat, co vlastně můžou na té obloze vidět. A
1: pokud mají pěkné počasí.
0: Pokud mají pěkné počasí a dneska musíš myslet na to, že ty tu oblohu nevidíš a oni se na ní dívat můžou, takže tě můžou kontrolovat.
1: To je jednoduché, že my se vlastně zaměříme na to, co je vidět na obloze bez dalekohledu a co je hodně nápadné. Tak je potřeba říci, že vlastně teď nad západním obzorem krásně, a to nemyslím jako jenom v tomto okamžiku, ale vlastně o těchto večerech září planeta Venuše, je to naprosto nepřehnutelná, taková velmi jasná v úzovkách hvězda, není to hvězda, je to planeta, a protože je vidět večer, tak se jí také říká večernice. Ta Venuše tak za půl hodiny, 3/4 hodiny zapadne, ale pořád nad západním obzorem o něco výš a o něco slabší, ale velmi nápadný i tak, bude Jupiter, další planeta sluneční soustavy. A jak už bylo lehce avizováno, dneska už za pár minut ve 21:49 se vpravo od Jupiteru objeví takový zářící bod, který bude putovat oblohou. Zhruba o 3 minuty později proletí kolem Polárky a kolem 21:56 zmizí nad východním obzorem. Tak to bude Mezinárodní kosmická stanice. Jasností bude srovnatelná právě s tou Venuší, takže to bude skutečně velký, nápadný, zářivý objekt, který, když má člověk pěkné počasí, nebo když bude mít pěkné, teďka má pěkné počasí, tak ho za pár minut uvidí. Pokud to nestihnete, tak za 90 minut poletí ještě jednou. A potom vždycky večer se dá chytit až do 25. května. Bude také přilétat na Českou republiku. Ale teď už za pár okamžiků.
0: Jakub Albert, náš taky pravidelný posluchač, nás zdraví z Prahy do východních Čech. Měsíc květen bude měsícem dvou úplňků. Přesně. Ten první tak. Už nastal 1. května a druhý nás čeká.
1: V neděli 31. května.
0: Máš to správně, Jakub, to píše taky tak.
1: A protože je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, tak se někdy označuje jako takzvaný modrý úplněk. Aha. Byť teda on modrý nebude, bude to normální úplněk. Je to spíš takové ústní a neoficiální označení jakoby druhého úplňku, který nastane v jednom kalendářním měsíci. Tady to označení se prosazuje hlavně mezi novináři anebo v lidových kalendářích, ale astronomové tak jako blahoskloně to jen tak jako sledují. A
0: pro astronomy přecházejí to laický výraz.
1: Ano, přecházejí to laický výraz, anebo to používají v rozhlasovém vysílání.
0: Jo, aby to všichni pochopili, aby co jde.
1: Takže 31. května nastane druhý úplněk, je to jen taková jakoby kalendářní kuriozita, bude to určitě hezká podívaná a i když se mu říká modrý, tak nebude modrý, bude to normální klasický úplněk.
0: Fajn, dobře, tak máme všechno teď z té hvězdné oblohy.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak jo. Tak, jak jsem říkal, my vysíláme dnes z nádherného městečka Hlinska. Jsme zhruba nějakých 25-30 kiláků od Pardubic, říkám to správně.
2: Nějakých zhruba 40.
0: 40,
2: trošku dál.
0: Tak jsem se trochu seknul, nevadí. No každopádně je to místo, které má i velmi zajímavé okolí. Už jsme konec konců teda slyšeli, že tady je tady i solidní obloha, nebo jsou tady místa, kousíček za Hlinskem, kde se dá koukat na krásnou oblohu. Ale těch, řekněme, pozemských a astronomických zajímavostí je tady opravdu hodně.
1: A pokud se chcete ozvědět jako o těch zajímavostech trošku víc, tak si pořiďte naši knížku.
0: Jo, no vidíš,
1: ano. Sedmi krásky na nebi, která se jmenuje jako náš pořad. Teď jste to mýho
0: posluchači měli vidět, protože Jirka mi tady začal ukazovat takový jako rukavem jako obdélník a já jsem netušil, co chceš říct, tak ten obdélník to měli, ty tvarté knihy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano, knížka u Radioservisu Sedmi krásky na nebi. Přátelé, na léto se vám teda podle mě teď fakt hodí, protože je to vlastně takový, řekněme, astronomický bedekr Českou republikou.
1: Ano. Hlinsko tam je zmíněno taky, ale zatím jenom takovým jednoduchým odstavcem a v dalším vydání už budeme mít celou kapitolu.
0: Ano, je to tak. Tak poslouchejte, my vás vezmeme teď na takovou tour tady kolem Hlinska, protože je tady spousta zajímavých věcí a říkám nejen astronomických. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii, kosmonautice, ale dneska vlastně té astronomii, která je spojená tady s námi, s planetou Zemí, protože té je věnovaná značná část expozice ve Science Centru Planeta Hlinsko. Jasně, Hlinsko, nádherné město, ale my se teď vydáme s naším hostem Janem Douckem i do okolí, protože těch, řekněme, astronomicko a teď řeknu ještě další slovo, geologicko, zajímavých věcí je tady hodně. Tak je to na vás, kam nás vezmete?
1: Vezmu vás naprosto logicky do Národního geoparku Železné hory, protože to je území, které vlastně tady na planetě je nějakým způsobem stvárněno, je provázáno s planetou a do jisté míry planeta je takovým, řekněme, vstupním bodem do tohoto území. Je to území, které má nějakým způsobem definované hranice, ty nejsou úplně vidět, ale je to geologicky cenná oblast s více než 102 hornin, kde my, zaměstnanci geoparku, se snažíme ve formě příběhů, zábavných příběhů, vlastně interpretovat, ukázat tu geologii, tu pro lidi často nudnou geologii, taky ukázat v té zábavné formě, v příběhové formě, v různým způsobem. Naučné stezky, expozice, bodová zastavení a tak podobně.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jdete, protože teda musím říct, že takzvaná šutrologie, to bylo strašný ve škole teda. Nevím, jak na to vzpomínají naši posluchači, ale já teda vždycky, já jsem akorát poznal ten buližník.
1: Ano, to, jsme, to jste
0: byl
1: dobrý.
0: Ten buližník, a to proto, on byl takový...
1: Měl specifický tvar, že jo?
2: Ne, on ho nepoznal, ale je to proto, že jsme vysílali Zvězdárny v Ďáblicích, která je na buližníkovém vrchu. Do té doby nevěděl, že existuje buližník.
0: Pak byl ten magnetit, že
1: ano,
0: jo?
1: Tam byl magnet na tom.
0: Tam byl na tom magnet, ano, tak ten jsem poznal taky a tím jsem tak asi...
2: Tak žulu ne, asi poznáš, ne? Vápenec, asi pískovec. Ne?
0: No, tak asi jo, no.
1: No, tak to je dobrý základ, že samozřejmě, ale nicméně je to tak, jak říkáte, no, ta výuka geologie na školách není úplně jako na topu, bych řekl.
0: A, to švanda to není, no.
1: No, není to jako šlágr, ale my se snažíme zkrátka tu geologii ukazovat jiným způsobem, tak, aby to ty lidi bavilo a netlačit do nich horem dolem, ale tak jako na dotykově třeba, nebo formou různých maket, odlitků a tak dále. Ono to je vidět vlastně i tady na planetě, jak s tou geologií tady pracujeme. Mm-hmm. Mimochodem, ta geologie tady je navázána na rámcový vzdělávací programy, takže to je i smysl ukázat žákům, ale i pedagogům, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
0: No a teda v tom parku, nebo respektive v tom geoparku, tak jak to tam funguje?
1: Geopark je obrovské území, má 777 kilometrů čtverečních, takže je to opravdu jako, je to na víkend, my říkáme, je to na víkend a říkáme, že za 2 až 3 dny tady poznáte geologii celých Čech. Aha. Při najíždění tady 150 kilometrů za 2 až 3 dny, po celých Čechách by to bylo s 1 nulou navíc za 2 až 3 týdny. Takže tady v malém jste schopni poznat tu geologii. Máme tady malé pískovcové skalní městečko, malý vodopád, máme tady malé sopky. Je tady zkrátka relativně všechno, ale v nějakém jako menším měřítku.
2: Ono to je vlastně taková kombinace nějakých naučných stezek, potom nějaké cyklostezky jsou to, jak jsem pochopil, takže člověk si tady vybere, co mu vyhovuje.
1: Pokud to vezmeme z toho turistického hlediska, tak je to přesně jak říkáte, jsou to jednak bodová místa provázaná třeba cyklostezkami, jsou to naučné stezky, různé kilometráže, jsou to různá návštěvnická centra vedle planety Hlinsko, třeba brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče, případně Berlova vápenka v Závraci u Třemošnice s muzeem vápenictví. No ale pak je to i řada dalších věcí, které geopark dělá, jako je věda, výzkum, vzdělávání, výchova žáků nebo obecně všech různých skupin a regionální rozvoj. Geopark není pouze o tom cestovním ruchu, ale zaplňuje nebo zahrnuje všechny ty aktivity, které jsem zmínil a snaží se vlastně celostně rozvíjet to území ve spolupráci s dalšími partnery a to je vlastně to nejdůležitější. To není projekt jedné firmy, jednoho subjektu, ale je to projekt desítek partnerů, kteří vlastně jsou do toho nějakým způsobem zakomponováni.
0: Bezva. Pojďme ještě vybrat jeden typ, který tady je, má takový docela zajímavý, bych řekl, nadpis v našem scénáři Falešná hvězdárna v Chrudimi.
2: Tak to mám říct já?
1: Já jsem z Chrudimi, ale jestli to chcete říct, tak můžu. Falešná hvězdárna v Chrudimi je nádherný objekt v Břetislavově ulici, což je historické centrum města a je to, není to hvězdárna, ale je to dům, který si nechal postavit pan Midlář a dneska v tom domě je Muzeum loutkářských kultur. A opravdu je tam něco, co vypadá jako hvězdárna nebo minaret, chcete-li, A nejzajímavější na tom je na něj vystoupat, vyjít na takovou terásku a ten pohled, který tam uvidíte na centrální město a na Železné hory, je nezapomenutelný.
0: No, například tam taky pobýval Tychon Brahe, takže...
2: Nepobýval, to je právě pověst.
0: To je pověst. Aha,
1: takových tak... pověstí bohužel máme v Krudimi hromadu.
0: Nevadí, dobře. Tak děkujeme moc krát za to, že jsme dneska tady s váma mohli být na planetě Hlinsko. Bylo to bezvadné. Planetě přejeme, ať se jí daří. A přátelé, přijďte kdykoliv, prostě 362, dva dní v roce.
2: Webovská stránka, ještě řekněte rychle.
0: Webovou stránku, ano.
3: Tak je to jednoduché, www.planetahlinsko.cz.
0: Výborně. Tak řekla Petra Plisková a Jan Douce, kteří byli našimi dnešními hosty.
2: A my se ozveme 7. června z Hvězdárny ve Slaném.
0: Je to tak. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přejí
2: Jiří Dušek
0: a Jiří Kokmotos. Sledujte hvězdy.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle dominikánů z Jablonného je to zázrak. Fotbalistky z KLDR přicestovali do znepřátelené Jižní Koreje. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Teploty 16 až 21 stupňů. U mikrofonu je Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizel. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to bylo úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekujang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále Asijské ligy mistryň. Stupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky, na východě kolem 6, v tisíci metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech asi 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Stavební práce zdržují provoz Praze 6 v ulici U Brusnice mezi křižovatkami ulic Patočkova a Jelení. Rekonstruuje se tam tramvajová trať. Komunikace je proto částečně uzavřena. V Dobřichovicích, okres z Praha západ, na silnici 2. třídy číslo 115 opravují povrch vozovky. Doprava je kyvadlová, provoz jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě.

0: skleničky po babičce, buď opatrný.
1: Ale já teď nebudu. Díky.
0: Máš.
1: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
2: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
1: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku. Víc nebudu zdržovat.
0: Ale naposled.
1: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
2: Už to mám.
1: Tak výborně.
2: Ale tohle není všechno.
1: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
2: Víš, co tě čeká?
1: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
2: Za to nedostanu ani 500 rublů.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už vysíláte dohromady, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím,

0: O to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
1: No, tak je pošlete domů, tady není ani noha.
0: No tak to prosím, to si něco zkuste. To si prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
2: pane
0: takové věci.
2: My jsme tady všichni. Voráček a Pata z nový vsi chybějí.
0: Počkejte, prosím vás, s Voráčkem, jděte si někam.
1: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba fleku a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
0: Ale Voráček. No?
1: A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
0: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí. Přece si je prosím nevezmu domů, já. Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
1: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
0: Vy jste odpovědný.
1: No co?
0: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
1: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane,
0: no,
1: rozumíte?
0: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
1: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne. Cirkus bude. Ta. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
3: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježíš, pane Mančko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
4: Mám
3: ukažte,
4: dělat.
3: Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
5: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
6: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, já bych si s těma peršanama věděl rady.
7: Tati, kolik máš kase?
8: Hm? Co prodává ten pan Magdi?
7: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
8: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
7: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun?
6: Bon.
7: Tak bych vám večer dala zbytek.
6: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám,
7: ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
6: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
7: Vím. Tak já tam přijdu.
6: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
7: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
9: Až potom.
6: Tak večer 6. Bye bye, paní Mario.
5: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
10: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
7: Proč?
10: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
7: Ale já je mám doma.
10: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
7: Jenomže já teď domů nejdu.
10: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
7: No prosím.
10: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
7: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
10: O, pardon, pardon.
7: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
10: Ne.
7: Dobrou noc.
10: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
5: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
4: Dobré jítro, madam.
9: Děkuju.
4: Ano.
9: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
4: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
9: Tak viděl jste ho nebo ne?
4: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
9: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
4: Ne, madam, nic.
9: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
4: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
9: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
5: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
11: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. V konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Magda.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrel v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla Fuč. Cyrel pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž? Jaký muž?
13: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby jste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Beka.

0: starostí.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky. A dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No, se ptám.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No, tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte, já. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, ostatní no, všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte.
0: Já se
1: vždyť to je na vás mužích právě to roztomilý. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, no, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: A vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat.
0: Tak,
1: ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna a byly dvě a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi, Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To byla asi ta první, že? Zkusíme to.
6: Už jsme vzácně zajedno, ano, úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
6: On mluví jako soudu. Stejně naklonění.
4: Vyberte.
6: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. nebo botanický název pro černý bez, a nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáme správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
7: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: To je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já se nedívám, myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
3: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
5: Ne,
3: Karel, ale
5: já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta vědnička.
6: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč.
6: Ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přijde.
5: Pardon, já ještě dám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: Jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Ke kartě. Máte pravdu.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: je ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, to jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty
2: máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesla bys mi sklenku sodovky? Udělávají sodovku, ne?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podát. Moment.
5: Hello, Kim Besleng. Hedu, kudy vám paní Ajšemová? Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťouraj, nikdo tomu totiž neroz... Okaž, již, malý okamž, halo, Ajšem, Ajšem, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano? Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslí.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, to já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za tva šlo.
2: Ano, jistě to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
2: buditelské
1: časy. Ne, tak v té době se opravdu
2: ať
1: ještě
2: dělala. Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji,
1: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
3: Takže vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte.
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Opravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, Ramadě se též si úplně zavadám šedé, on nespěl.
1: Ano, opravdu,
5: ty já jsem
1: nadšená.
5: Já ztrácím čas, tak ho vyměně neužijte.
1: Neužijte čnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nebo je na kom záleží. Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblo, váš odanistitel. Dám vám a trahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlčit.
1: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
5: Mě nedopřejte se mi snouben, jsem to
1: nemůžu. Už se příliš na
5: mě. Já páhnu po vás, nemůžu
1: zvlášit. Prosím, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
5: Mršie,
1: vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná, ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
7: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
7: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme v noční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům. To je to krásné relace. No, mě zavedl, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo. Protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí a potom následovala i kamera a prostě všechno. Ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Marsa Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
0: Aha,
1: tam
0: bylo, to zní dobře.
1: Tam byl nádherný podvodní svět, a takže stačil šnorchl a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle. A moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to je jako já si nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodiny.

0: svoboda vlastního plánování anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
1: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Protože jsme dojížděli, prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo a bylo to vyřešené. Takže všechny...
0: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
1: Cestovní kanceláři.
0: Aha, jo, takže byly to klasické zájezdy.
1: Ano.
0: Ano.
1: A prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo no krásný. No, říkám, zůstaní jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obýváku a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím, jak jsme v tom Kartágu byli a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odtud měl.
0: A jak jste se dostali prostě až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
1: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
0: Ano, ano, ale to byl který rok? Zhruba.
1: Ježdamane, to už je hodně dlouho. Nedovedu si spomenout momentálně,
0: takže
1: který to byl.
0: Říkáte, že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
1: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii a tam jsme narazili na jednoho prodavače, my jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším, ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky, no a tam se takový čmout na mě zubil a já povídám, tak jsem k němu zamířil a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
0: A zkoušel to?
1: A tak jsem mu řekl, že to má špatně napsané.
0: Tak jste mu to opravil a naučil jste
1: jak to je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
0: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
1: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot. Ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem mušlí tam překládal.
0: A máte ji schovanou?
1: Mám, samozřejmě. Mám, to je... Ona byla trošičku prostě to, co asi mu neleželo na srdci, ale byl to dárek od něho a do dneška stojí na skříni.

0: Hinku, moc děkujeme, že jste nám právě vyotevřel dnešní noční linku vaším vyprávěním. Vy jste to říkal tak poutavě, že jste nás skutečně přenesl na vaše cesty a bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
0: To budeme rádi. Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy, objevujeme společně svět. A já teda se musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl. Žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už... No, 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. Toho možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře. A je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mně se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl. Já nějak potřebuji být závislý jenom sám na sobě a přizpůsobovat se nějakému programu. To prostě jsem zjistil, že to není pro mě. Nicméně teda táta na tom trval, tak já jsem teda svolil, tak jsme tam ještě jeli s jednou kamarádkou, kterou jsem tam měl navštívit, s kterou to pak stejně nevyšlo, ale to už je zase jiná kapitola. A měl tam s náma ještě jet její táta, ale on nakonec nejel, protože oni byli tak chudoučká rodina, že on se prý styděl, že ona ani neměla to oblečení, aby tam s náma jel, takže to nás to trošku jako mrzelo, no, protože to je jedno, no, že ano. Tak jsme tam jeli. Cesta, já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce, samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro to turisty, že ano. My jsme tam asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti a prodávali tam takový nevkusný sochy Budhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělají, jako kdyby si radši hodili kopita hore, jsem si říkal, tyjo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobený pro ty Američany, bohatý Amíky nebo západňáky, kteří prostě, já nevím, kdo si to kupuje, že je to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Páchlo to tam strašně. Ale to je asi k tomu. Jo, to k tomu patří, dobrý. Pluli jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně a když jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě na tom autobuse, v tom autobuse čekali, jo, asi 5-10 minut. Tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaký bohatý zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
0: No, mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
1: V zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to koktejlně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak zprotivila, zešedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni. To jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To prostě to jsou zážitky nevšední. Ale ono opravdu, v Polsku mám ty brambory pečení, které jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutné, jinak to v Praze nějak nenapodobíte. Já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience, jo. Nebo možná. Jsem v Rusku tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu. No, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil, dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky zrubý. No a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze. To má výborný
0: pistře. A překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
1: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý. No, tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku. To vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek za Hanoi, asi 30 kilometrů. Ta vesnička se jmenovala Chile. A ta se specializovala je zvláštní tím, že tam téměř všichni občané vlastně vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy. Kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenují se Nona ve vietnamštině.
0: Jak jste to říkal?
1: Tam to měli Nona? Fortuna, jo. Aha. Prosím, Nona. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola. No. Tak já už bych se asi měl rozloučit, a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům Noční linky příjemný poslech. Tak chúc ban nhe, chúng chinh, nai tai, bui ve. Tak, doufám, že jsem to řekl dobře.
0: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
1: Tu šťastnou cestu se řekne chúc, chúen, dian, toan. Tak to si ještě pamatuju, no.
0: Bohužel ale vám to nemůžu teda nijak oplatit, Michale, aby vás zaujala.
1: Řeknu vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. Tak já už nebudu zdržovat. Tak
0: krásnou noc přejeme, děkujeme. Tak. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zpívácí tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda.

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

0: Dálniční hlídka Pavel Vobek v noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je...
1: Jestli...
0: Jste to vy.
1: Halo, halo, slyšíte
0: ano,
1: mě?
0: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
1: Ano, ano.
0: Noro, vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak se moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
1: No, tak to bylo začátkem roku 1994 na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala, mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říká, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytováni, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence, autobusem do Paříže, jak se tam platí taxiky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatření, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, rup, obroučka se nalomila, Ježíš Maria, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle a dcera prohlásila, no nic, seženem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepla. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paži a česko-francouzsky se mi to nějak řekla. Ona nás dovedla přímo do té optiky, která tam byla v suterénu. No, tam jsem se taky nějak rychle domluvila. Hold brýle mě opravili, pán mi potom napsal cenu a mě to napadlo, že to je zřejmě za ten materiál, co tam museli udělat nebo co to. A já ještě napsala, a kolik jako práce, tak mi napsal celkovou cenu. Dcera akorát česky kolem prohlásila, no to je nejlepší, přijedeme do Paříže. Matka řekla, že musíme šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím faxem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají, a paní ta serou, ano, na ten týden, pan hotelier potom říkal, tak jestli tady budete ten týden bydlet a jestli chcete snídaně a večeře, tak mi řekl, jakou mi dá na to cenu, cena byla přijatelná, tak jsem souhlasila, měli jsme vždycky jídlo perfektně nachystané, bylo tam velmi příjemné, ubytování příjemné. Já už si nepamatuju podrobnosti, jak jsme se vždycky ráno do Paříže nějakým způsobem dostali i tím příměstským vlakem. No, někdy nás ten pan hotelier i svezl. Brousili jsme celý den po Paříži, uchozené jsme pili. Já chtěla poznat ten běžný život, jak to tam vypadá. Náhodou jsme dostali tam koupit plán metra, dcera ho měla na krku pověšený v igelitové složce, takže vždycky dělala vůdce smečky v tom metru, ona je taková vysoká, dlouhé nohy, tak už kráčela kus přede mnou, zvedla jenom ruku a tak já hub za ní. A když jsme potom dojeli na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkala, moment, počkej, já musím tady nasát ten pařížský vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba obchod s oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžně tak si brali z těch věšáků 2, 3, 4, 5 kusů, hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všecko tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
0: Já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
1: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali. Já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty. Takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na dosmrti. Byl to krásný, krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší, ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
0: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuji, že jste nám vyprávěla. Myslím,
1: ráda.
0: Že byste vyprávěla ještě dál, ale už si to musíme nechat na příště.
1: Já vím, ale to jsou jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam
0: ano,
1: chtěla všimnout.
0: My jsme
1: účesu,
0: to pochopili, říkáte
1: oblečení,
0: to barvitě.
1: Módy.
0: Jako by jsme tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi Flamandském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samý kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule. Růžový, bledě modrý, bílý. No, tak teď ukažte, co znáte. No,
0: velké koule, nevím.
1: Ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli, jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále. Žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále. Pak už ty zájezdy nebyly, protože se to asi hrozně prodražilo tím, že ty řidiči s naším autobusem museli čekat v té Francii v Saint-Malé. Ale to bylo úžasný tedy. Tam jsem byla s rodinou tedy. Takže ale na všechno vzpomínáme. Žádné fotoknihy teda máme z těch srandiček, co jsme jezdili s těma odborama. Ale opravdu úžasný. Takže mám na co vzpomínat. Tak to jsem jenom takhle chtěla říct. Ale že je strašně důležité na těch společných zájezdech byly ty vztahy, který jsme tam navázali a který jsme tam měli.
0: Já jsem právě doufala, že právě o této atmosféře těchto starých, dobrých poznávacích autobusových zájezdů budete mluvit. Tak zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu. No tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky nebo ne?
1: Prosím.
0: Znali jste se s těmi...
1: Některými ano, a když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni, maximálně tam byli 2-3 noví. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na říp, tak říkala holky, a na tom řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho se ženeš, toho, máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat. No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš dělčí kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro. No. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly.
0: Tak výborně, to jsem chtěla říct. Zábava, hudba, dobrá to... společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije a i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala, tam mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pohřbu, ale pak to bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a do těla tam přijel i pan Dobšík, jestli víte, kdo to je obršev odboru školství, tak přijel i na to posezení, František že jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný. Úžasný a ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku. A do Chorvatska se jezdilo. Takže a nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech. Že nám to zařídila, že internát o prázdninách volnej, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volajícího. Dobře, tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně. Dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mě prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí a já nevím, co všecko jsme viděli. Já už jsem byla tak unavená a když na to dneska vzpomenu, tak si říkám, proč já, když jsem byla tak hrozně utahaná, že jsem třeba jednou nevynechala, ale ona, ta organizátorka, to bylo jak na vojně. I v tom autobuse se chovala tak protivně, jo. No a my jsme všecko jsme na rozkaz zvládali, no. Potom jsem nakonec dostala veliký průjem, protože v těch byl krásných hotelech, přece jenom asi to vaření nebylo takové nic moc, no. A ještě průjem jsem měla a všechno mě splynulo do sebe. Nějaké organizování a nějaké vztahy, tak depak, to jenom jak no, jsme pochytili, jak se kdo jmenoval.
0: Náročný
1: trošku
0: zájezd, vojenský režim, když je program tak přísný a pořád se někam spěchá, na rozkaz člověk musí něco stihnout, tak z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No. Teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
1: No,
0: přemýšlím si, jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby ji teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
1: No, přijela jsem tak utahaná jako nikdy, a to jsem ještě byla, nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let. Já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená. Ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam čtyři věci a ty čtyři věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? Sto kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových... No, v potravinách to bylo hrozné, ale jak říkám, nebyly ty regály prázdné, protože oni to tam vystavili všechno tisíckrát. No, ještě dneska si divím tomu, že jsem se nespříčila a že jsem aspoň nějakou tu akci nevynechala, když mě to tak ničilo. Krásná města, všecko, ale už si dneska pamatuju jenom tu most.
0: A řekněte, dokázala jste si z té cesty odnes přece jenom i něco hezkého? Co to bylo?
1: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utáhaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů, a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
0: No, tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když v jiném slova smyslu. Evi, děkuji, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
1: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu, nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: po půlnoci. Dnes v noci společně objevujeme ve vysílání Českého rozhlasu Svět z pohodlí domova. Zavolejte a vezměte nás na místo, které vás učarovalo, stejně jako to právě teď udělal pan Pepa ze Šlapanic. Zdravíme vás.
1: No tak já zdravím všechny posluchače i vás a měl bych takový zážitek.

0: ja to mám procestovaný poměrně dost. Sice pokud jsem sloužil na vojně, tak jsem mohl se tak cestovat akorát po vlastech českých a slovenských, ale od 70. roku pak mám procestovanýho to dovolu. A nejkrásnější, bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako
1: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
0: Výměný pobyt. Jako, já když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Aeroat a Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako tak, že by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako, ale to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dala slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři jejich s autobusem tam nám nabídli to. A takže na Mont-Saint-Michel přes celou Francii uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě, no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželku, to jsem byl, pardon, vdovec první.
1: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až dodnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
0: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželku v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili jako aeroplán, no tak prý tam můžete zůstat, kdo chce tady za, jako no jeden, když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína. A to jsem chtěl říct.
1: Tam se, jakože se nevrátil no, tak, zpátky, jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
0: No emigroval tam. Aha, jeden
1: zůstal. A ze Zlína zrovna, vidíte to.
0: Prosím?
1: No my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo.
0: No tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odborář, byli, takže tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajdl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mě vůbec nechutnalo. No tak to jako...
1: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
0: No, tam bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd, ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
1: No Pepa, vždycky nová žena, nový zájezd. To už je třetí.
0: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo.
1: Dobře.
0: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů od toho Leningradu, no teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, říkám, byl to okopírovaný Louvre, co se byli z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se jsme byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní.
1: No. Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt,
0: ještě,
1: nádhera.
0: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu měli lidé, bych řekl, trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Čelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
1: Já jsem ráda, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte.
0: Ano. Ozvěte se. Podle tématu.
1: Přesně tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podělit v noční lince Českého rozhlasu. Volejte 731 800 900 a nebo pište rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď se nám je bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného obsreslování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velký pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle tamhle hruce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera Zanzibar. Tam se akorát musí cestovatel dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde pěstujou různý pro Indii nebo pro Japonce ty rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny, 20 minut letu, ale je to nádhera, je to kužící opravdu. To si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let, a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře a na druhé straně je také Středozemní moře, ale jakoby jezero, které je plno léčivého bahna.
0: Tam jsou vodopády, je to tak?
1: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
0: A vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou tam, změnu?
1: Byl jsem tam dvakrát, je to změna, včera doporučuju. Jo, je to konec Španělska, jižní Španělsko, ale jmenuje se to Marmore. Dělá tam hotely, třeba Delfín, cestovní kancelář a pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života, toho honosního jídla, ale i ubytování a toho všeho a přitom se trochu léčit, vřele doporučuju.
0: Děkujeme za tip. Václave, 21 zemí světa, to je neuvěřitelně velké číslo.
1: A ještě bych mohl mluvit o nejhorším pobytu.
0: Můžete.
1: Máme ještě minutu?
0: Ano.
1: Bohužel byla to Izrael.
0: Aha.
1: My jsme byli v Tabě v Egyptě na Sinajském poloostrově. To kvůli válce teďka zavřeli. 7 kilometrů od izraelských hranic, tak jsme jeli na výlet. 3x tam kontrolovali autobus, 3x tam kontrolovali doklady, nesměli jsme mít předtím žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli k koukání poprvní, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve sklení kuchyni, dala jsem jí pas, vám řekla, máte zbraň, takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na co se dívejte, kam jedete? Tak jsme říkali, jedeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě, v cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do vysící kejty, tohle, tamto, to je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus, tam se střídají po hodinách církve, kapánek to člověka, tak to všechno mezi, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali, odpustili to křesťaní a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat tím jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi dolů ke hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako... Já vám ještě povím jednu věc, čeho si ve všehu nejvíc ceníme s manželkou. Byli jsme v Zanzibáru a bydeli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí, nažehlený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 30 kilometry, bydlili v kýši, jak to ty matky dokázali, to byla nádhera.
0: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse. Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes večer cestujeme ve vysílání Českého rozhlasu bez kufrů a letenek jenom pomocí vašich vzpomínek a příběhů. Paní Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak zamladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo NDR a tak dále. Potom autem třeba Maďarsko nebo Rakousko jsme si projeli. Teď jsme byli na zájezdě, to bylo v roce 77, to bylo vlakem družby. A teď si vzpomínám na tu paní, co přede mnou, ne přede mnou, ale tam hovořila. Byla to návštěva vlakem družby teda do Sovětského svazu, kde jsme většinou spali v lůžkovém voze v tom vlaku. Akorát jsme spali 2 dny v Leningradu, 3 dny v Leningradu, 2 dny v Moskvě. Tak to si na to vzpomínám, že to byl taky honem, rychle na hotel, rychle vybalit kufry, rychle k autobusu, honička to byla. No ale tam můžu říct třeba jako to tehdejší Leningrad, to jsme tam spali v takovém krásném hotelu, který stavili Švédi, krásný hotel, bylo to u Finského zálivu, tak Leningrad teda teď Petrohrady jako nádherné, krásné město, opravdu na to mám zapomněné vzpomínky, no i Kyjev je teda prostě krásná, nádherná. No ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, spěch. A mě tenkrát bylo 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce a na to si vzpomínám a o tom chci stručně mluvit. To byl letecký zájezd, jako dovolená na 8 dní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaké takové, to nebo někde na pláži hotely, nebo něco, to byl takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nimi jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslý ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslý ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdyby jsme zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku. Asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál. A tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné. To byla úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme byli, viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného, krásné čisté modře, které mám nezapomenutelné, krásné teda vzpomínky. No, tak tam jsme se jako koupali, no tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi a jeli zpátky. Jinak bychom se nedostali, že tam bylo putovat taková rezervace, taková nějaká, kde jednou nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny, jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A tak, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles s těmi dvěma syny. Asi tam 5 dní kotvil a neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď od Charlieho a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12. tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x, tak mám vzpomínky, plno alp, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno. No.
0: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo vypráví, nebo když vidíte nějak nějaký dokument v televizi. Otevíráte často alba, listujete jimi?
1: No, já tady těch alb mám strašně hodně, velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě pod tím klasickým fotoaparátem, ano, takže hodně mám alb, takže vždycky tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování a stravování tam nestalo mu za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda tedyší Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no. V Jugoslávii, to jsme zase tenkrát byla v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem, ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera. To je tam, kde byl točený Vinetu. No, tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, mám tam jako v týhle taky, no, tak to jsou takové moje vzpomínky, no.
0: Děkujeme za ně, jsme rádi, no, že jste s náma listovala vaším pomyslným cestovatelským albem.
1: Ano, dobře, tak děkuju jako mockrát, zdravím všechny zase a zase se budu těšit, až se zase dovolám a tak, no.
0: Budeme se těšit,
1: děkuji,
0: paní Alenko.
1: Děkuji vám moc taky.
0: Loučíme se.
1: Krásně, ano, taky. Dobrou noc. Ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?
3: Se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Je přesně 3:15. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z Jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděly, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaný, mě se dívali i do drdolu, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo nikam jet. A nakonec zahoukal vlak, že už se rozjíždí. A teď sledovali, jak na to zareagujeme. A já jsem zareagovala s úžasnou úlevou. Já jsem jim řekla, to jsem ráda, že jsem to zmeškala, protože nám budete muset vrátit teď 10 000 korun. To byly velký peníze, byl to zájezd na celý týden po Evropě. No nakonec řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme s ní jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A třeba jsem říkala, já nemám nic, já jedu jenom na zájezd, opravdu jsem neměla nic, jenom, myslím, 7 liber se měla dostat v Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čeho jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny. A ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu? A ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říkala si na anglickým, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. A tak to skončilo.
0: Jak vás přijala nová země?
1: Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru, tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Sary, malej cottage hospital to byl. A tam jsem měsíc pracovala jako lékařka, jako sekundářka. Byla jsem přidělená k jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušný. Říkali, ale domluvíte se pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Mm-hmm. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom, pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registra a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvykli tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové, primáři, oddělení, byli tak slušní. Vždycky říkali, já jsem vždycky, I don't speak English. Já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda poté to bylo po sametové revoluci, pardon, po ruské invazi po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, nelegálním s legálním zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
0: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?
1: Ano. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahý zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v České Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% jihočeska, 300 let starýho rodu po mamince a 300 let starýho rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš.
0: Ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala.
1: A mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
0: tak doufám, že se vám podaří někde to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
1: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak jako normální šťastní lidi.
0: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
1: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
0: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

nezachmuří. Přestože kolem

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chester Tom.

Tomáte, s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: pohledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebný paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná? Ne. Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, teď lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu. Takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk. Děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka, a tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramo Tingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že se můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne, tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako bez zábran.
4: Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
2: Neskoušej mě, zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě?
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je
4: krásný. Aha.
2: A teď hádejte, pane Rostra, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.
4: Dobře, tak jedno.

0: Prosím, pan doktor Schlitter se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co si stane, co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer. My jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Odpovídá to
0: skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvný takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. No nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpocketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: To je zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak tam... tam tak celé, a co, Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat, tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano, abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U. Když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste... Třeba i ve středu.
2: Počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantino.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let? To máme 10 let, jsme se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej, od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste dal vykácet, to je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo, ale...
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle. V noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali
3: dokonce. Se nedá spát.
2: No jo, to se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to.
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo
2: spát.
3: Jste
2: se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam... Trávník. Anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té přecíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No, já mám strojek.
2: Seka na trávu.
3: Na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě, elektrický. Že jo? No poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně dost,
3: toho mýdla na to mydlení, no, kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No já nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídejte.
2: Chmel tam
3: pěstují. A pěstu. Proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodějí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no.
3: Tak se mi tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž. Nebo
2: laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem si všiml, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval. Ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře, a kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC. Když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. Jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem... Ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl? V kořenech poustevník.
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některých fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhého. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že

0: takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jediný nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jak si samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

když mi teče do bot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, nevím však.

vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa shody.

čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.